0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka.

0: Prodigy. Neo Asia.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
5: Instagram.
6: YouTube.
5: TikTok.
6: Co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn rádio.
3: Turn it up, turn it up.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn,
2: vždycky
1: hot.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz.

0: nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Rádio.
2: Instagram.
3: YouTube.
2: TikTok.
3: Co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio

Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc je tu. Nejvíc je tu ve vysílání. Fajn. We were staying in

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online.
5: Online.
4: Jsme na DAB+.
5: Plus.
4: Jsme v aplikaci Radia CZ.
5: Hot News.
6: Dlouholetý spor

pravidel. Fajn. S menší objížďkou počítejte aktuálně u Jihlavy na silnici 38. Bouralo tady nákladní vozidlo, probíhá vyšetřování nehody, hlášené je i možné nebezpečí, no a proto je místo dopravy neprůjezdný. Nehoda osobáku aktuálně i na silnici 347 v obci Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. Buďte opatrní kvůli nehodě, tu funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. No a od dnešního dne tak

0: počítejte s uzavírkou v ulici Popolužní v Plzni až do 12.6. Tady probíhá oprava povrchu vozovky.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Je tady pátek, startuje Morning Boost a je tady pátek. S váma Honza a Wendy.
1: Krásný dobrý ráno.
0: Takhle při pátku. Taky páteční playlist. Dneska cítím, že i přesto, že venku jako se rozhodlo pršet, bude pátek dobrý. Ještě aby ne, když je to pátek. Startujeme, jdeme na to, takhle při pátku. Tady je páteční Bruno Mars. Wendy, čím bys to zakončila?
1: Jako tenhle vstup?
0: No. Hezký páteční ráno.
1: Hezký páteční ráno.
0: Jdeme na to.

0: Melgrap Milky, Just the Way You Are na Fajnu, 9 minut po 6 hodině, takhle při pátku. No a to by to nebyl pátek, kdyby jsme pro vás neměli nějaký páteční skvělý informace.
1: Venku to nevypadá úplně nejlíp, no ale kde to vypadá docela jako fajn, je momentálně pražská zoo, to je takový jako informace, takový cute informační okénko pro páteční ráno. Ale prostě v zoo se narodili psi ušatí, mají tam malý štěňátka prostě, tak se běžte podívat.
0: Počkej. Já jsem doteď nevěděl, že nějaký psi ušatý existují.
1: Já taky ne.
0: Ale díky, že jsi to našla, tuhle informaci. Oni jsou fakt hezký.
1: Jsou roztomilý.
0: Mi to připomíná jako kočku a zároveň psa. Je to fakt zvláštní zvířátko, ale je pěkný. Běžte se na ně podívat do zoo, až teda nebude třeba pršet. Každopádně, my se pojďme podívat na to, co bude v playlistu. Před náma Zara Larsson, nebo teď Sony Fodera, Chris Chill, jejich My Loving. Hezký páteční ráno.

0: Tiesto, taký Post Malone, Jackie Chan, na fajnu, teda akože ne, že by tam zpíval Jackie Chan, ta písnička se jmenuje Jackie Chan, dohrál 20 minut po 6 hodině na fajnu a ať už vás dneska při pátku čeká cokoliv, ať už práce, nebo třeba práce a nebo nevím, klidně taky třeba práce, nás čeká tohle.
1: Hurts Purple Disco Machine. Wonderful Life, peska, která tady rozhodně bude a nemůže chybět při pátečním vysílání.
0: Co taky rozhodně nemůže chybět, je Junotous, taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds.

0: něco, co se při pátku určitě bude hodit. A my si to tady dáme za malý okamžik. Tak pohodovej pátek, za malý okamžik 3 random fakta, ať se takhle při pátku taky něco dozvíme. Jdem na to. Morning Boost. Fajn.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Naughty Boy Sam Smith. Jejich 13 let starý song La La La. Song, který ožil díky TikToku, my jsme se odjeli na fajnu v 6:30 a teď si pojďme dát zase pro změnu 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: Prasata se nepotí, čemuž se rozhodně teda nechce věřit, ale je to tak. Všechny narážky na to, že někdo prase, když smrdí nebo když je spocený po tréninku, jsou prostě chybné, jo? Od teď označení někoho za prase bude vypadat asi takhle. Miláčku, tak jsem byla ve sprše a umyla jsem se tím novým citrusovým šampónem, co voní jak letní večer, co mi dal Ježíšek k Vánocům, víš, o kterém mluvím. Co na to říkáš? No lásko, ty jsi ale prase. Vůně čerstvě posečené trávy je ve skutečnosti nouzové volání rostliny o pomoc, která tak uvolňuje nějaký jakoby SOS látky, aby někdo přišel na pomoc. To je to stejné, jako když vás šéf v práci poseká za to, že jste neudělali tohle a tamto, ale na rozdíl od rostliny nevypouštíme SOS látky, ale někteří jedinci ty SOS látky berou, zvlášť když je řeč o posečené trávě. A tyranosauři žili blíž k tomu, aby viděli koncert Justina Biebera, než aby viděli stegosaury. No, potom, co Justin provedl a předvedl na Coachelle tenhle rok, mají možná to štígro, že spadl nějaký ten meteorit.

0: Přesně tohle jsme po ránu potřebovali. Timber, Chic Romance. To je pecka, která dohrála v Etherem Fineu za minutku 6:45.
1: No a už za několik pár minut se tady uskuteční další hudební battle, kde bude soutěžit můj song, který jsem vybral versus ten, co vybrala Wendy. A někdo z vás bude potřebovat, aby to rozsoudil, aby rozsoudil, čí song nakonec vítězí, aby jsme to udělali vždycky zajímavější, vždycky se o něco vsadíme. Včera jsme se vsadili o to, kdo kupuje komu snídani. O co se vsadíme dneska, Wendy?
0: No, vymýšlej.
1: Co třeba, kdo bude dělat kávu celý příští týden?
0: OK, beru.
1: No, a zase o toho tady máme Libora, viď? tak jo, ušetříme Libora tady té práce a kdo prohraje, tak dělá kávu celý příští týden, OK?
0: OK, let's go.
1: Tak jo, tak lidi, buďte připravený, číslo sem k nám, 724634634, buďte ready volat za malý okamžik. Do té doby třeba tedy Swims nebo Damiano David. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
16: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
12: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
19: Music. Fine.

0: Ladíte fajn, 5 minut před 7 hodinou, tohle to byl tedy Swims, který ztratil kontrolu, jeho loose control, tomuhle se pokud možno pojďme dneska vyhnout a pojďme na dnešní hudební battle. Hudební battle, ve kterém vždycky vybereme každý za sebe, jakože za mě a za Wendy jeden song. Dává to smysl?
1: Dává prostě to smysl.
0: Já vyberu song, Wendy vybere song, ty songy se postaví proti sobě a někdo z vás vybere, čí song zvítězí. 724634634, pojďte zavolat a vybrat ten jeden song, který nakonec vyhraje.
1: My vám samozřejmě nebudeme říkat, který je který, kdo co vybral. No a ten, který prohraje, tak bude muset dělat kafe celý týden tomu druhému.
0: Ajajaj, no tak dneska to je velký. Dobré, nikoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal? Ještě jednou, prosím.
2: Jiska.
1: Strašně špatně slyšíme, můžeme ještě jednou to jméno?
0: O, tak tady je to asi. Tak to už je, musíme říct někoho jiného. Dobré ráno, kdo je na drátě?
3: Čau, čau, tady Tomáš.
1: Čau, Tome.
0: Tak čau, co? Čau. Tak co, jak je dneska?
3: Výborně.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli to bude ještě výbornější. Víš, co máš dělat? Vybrat prostě song, který nakonec zvítězí a prostě uvidíme, co kdo vyhraje, OK?
3: Jasný.
0: Tak jo, první možnost, kterou tady máme připravenou, zní následovně.

0: Hele, tak,
1: dám si, jelikož tu dvojku jsem slyšel asi milionkrát, tak si dám jedničku.
2: OK. Yes, Siky vyhrál. Jo.
0: Super, Tome, tak to mám radost. Vendy, co? Taky máš radost, že
2: jo, bomba, je to naprosto skvělý.
0: Příští týden budeš dělat celý
2: kafe? Jsem vždycky
0: kafe?
2: Chtěla.
0: Tome, chceš ten song někomu věnovat?
1: Já samozřejmě svý rodině, paní Kateřině, mojí ženě.
0: Tak jo, tak posíláme song tvojí ženě Kateřině. Měj se krásně a zase někdy.
2: Užívej pátek, jasný. Čau.
1: Díky, čau.
0: No a my jdeme na to. Tiffany Harris i Vertigo, právě jako na fajnu. Let's go. Morning Boost.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8,190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
5: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
5: Fajn.
0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: ti větší bezpečí a lepší podmínky pro život. Jižní Korea zavádí na vytížených chodnících takzvané pomalé pruhy. Nový systém má zlepšit pohyb v místech s vysokou koncentrací lidí a oddělit ty, kteří spěchají, od chodců preferujících klidnější tempo. V Česku se průměrná mzda poprvé dostala nad hranici 50 tisíc korun měsíčně. Na papíře to vypadá jako výrazný posun dopředu, ale realita je malinko složitější a hodně se liší podle regionu a i profese. Fajn.
1: A velký špatný na silnici 324 u Pardubic, tady se bohužel srazil cyklista s osobním automobilem, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Pozor taky dál na silnici 225 u obce Nové Sedlo, okres Slouny, tady pro změnu dva osobáky v sobě, je to naštěstí bez zranění, ale počítejte s lehkým zdržením. No a nehodu dál hlásíte na silnici 422 u obce Hlovec, okres Břeclav, tady se srazil osobák s dodávkou, na místě jdou policajti. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost na Fajnu.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

0: Krásné, dobré páteční ráno, že je krásné, když je to páteční. 7 hodin, 4 minuty, k tomu pokračuje Morning Bush na Fajnu, další hodina klasicky nabitá, nejen tím, co tady je v playlistu, například třeba Olivia Dean nebo Clean Bandit, Sean Paul a Anna Marie, ale taky třeba koukneme na to, co by byl rád třeba váš takový jako děda. Samozřejmě tady byly nový songy a taky snad dobrá nálada.
1: Tak jdem na to.
0: Jdem na to. Morning Boost. Fajn.

0: Olivia Dini, Nice to each other na fajnu, 12 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, to, že byli v Japonsku vždycky trošičku jako jinde, víme, ale nadále to potvrzuje velmi, velmi zajímavě zvláštní zpráva, která se k nám dostala.
1: Pamatujete si na to, když nám rodiče říkali, ať se staráme o ty zuby, že nám další nenarostou? No tak Japonsko si řeklo, že začne vyvíjet lék, díky kterému vám ty zuby znova narostou.
0: A je to vyřešeno, jdeme domů. Ne, jako pokud si vzpomínám, tak zuby jsou jako jediná věc na lidském těle, která se vám jako sama nezahojí, teda pokud samozřejmě nepočítáme to, že vám někdo usekne ruku, jako je potom blbý. Ale jako po tomhle tom by už to třeba mohlo být jako jinak zase, no. Tak my si říkáme, že jako fajn, zubaři nebudou mít co jíst.
1: Nebo naopak, to bude tak drahý, že zubaři zase přidají do kapes.
0: Zubaři budou jezdit novým lambu. No uvidíme. Zároveň si říkám, že jako třeba dorůstání znova osmiček. Ajajajajaj. Jako já jsem to nezažil, ale lidi okolo mě to zažili a vím, že to bolí.
1: Jako osmičky fakt bolej, no.
0: Tak to musí právě Japonci vymyslet tak, aby ti tam nerostly ty osmičky.
1: No vtip je v tom, že jakoby do 4 let by to tady mělo být.
0: Do 4 let?
1: Do 4 let.
0: Tak uvidíme, co za 4 roky tady bude. My víme, co tady bude hned teď, a ne za 4 roky. A další písničky a fajn. Ray, Where is my husband, nebo Kato Johnny, Turn the lights off. Krásné, pěkné ráno a pojďme si čistit zuby, ať nepotřebujeme tady tu věc. Já jsem dneska zapomněl.
2: Dejte nám vědět. Fajn.

0: to Johnny, Turn the Lights Off na Fajnu. 19 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno všem. Dámy a pánové, na čase si za malý okamžik trošku zaspívat. Proto si pustíme tohle.
1: Imagine Dragons, neboli představte si draky jejich dívat.
0: Wow.
1: To tady bude při pátku takhle ráno.
0: Proč ne?
1: Bez tichého zpěvu, ale.
0: To ještě uvidíme, ne? Kromě toho, co tady rozhodně bude, jsou Chemical Brothers. Novinka, kterou tady máme. Jejich Go! Ty vado, mě to jako nabíjí energii jako blázen! Tak doufám, že to bude nabíjet i vás. Bez dvojsmyslu, samozřejmě ano. Tak jo, jdeme na to. Go!
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
16: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
17: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
18: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
19: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Sonny Folera, D.O.D., Poppy Backstrom, hey, Think About Us. Takhle po ránu na fajnu. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je pátek, znamená to, že vyšla nová muzika a my se na tu novou muziku pojďme podívat. Jako první se nám představí tenhle ten song. Jo, jo, to by to nebyl pátek, kdyby Taylor Swift zase nevydala nějaký song. A máme tu tohle. I knew it. Dámy a pánové, tohle je song k nadcházejícímu filmu Toy Story 5. Velká věc. Dobře, dobře, pojďme dál, neunáhlujme se. Máme tady taky třeba Alexe.
1: Naprostej banger. Kdo je na TikToku, moc dobře ví, že na tohle čekáme už dlouho. Jmenuje se to Passenger.
0: Alex Warren dostal svému jménu. Tenhle song totálně jako dodává energii do těla. Dobře. Pojďme ještě dál a pojďme se podívat, co vyprodukovala Česká republika. Tak prosím, zvedni telefon. To chcem všichni, když někomu voláme. Dámy a pánové, hvězda Next Generation, našeho hudebního pořadu, kde se rodí začínající mladí talenti. Slavíček, který dnes vydal debutové album. Pokoje do boje, jeho telefon v rámci alba. Tohle jsou novinky, které už teďko najdete na Spotify nebo Apple Music, anebo už brzo u nás v playlistu. Hezký ráno, pokračujeme dál.

0: Ray Villene, Rex Orange County, Love Me Not, na fajnu. 7:45 aktuální čas a tak, jako jsme včera řešili ty nejlepší česká slova, dnes musíme udělat pravý opak. Pojďme zjistit, jaký slova jsou ty nejhorší naopak. Úplně jednoduše, co to je za tebe, Wendy?
1: Honza.
0: To je fakt špatný slovo, no.
1: Ne, za mě je to žemlovka. Mě strašně vadí slovo žemlovka. Z nějakého důvodu mi strašně, nevím, ne, jako, asi je možná znělý, ale není to tak hezký.
0: Podle mě to je problém tím, že jakoby nemáš ráda žemlovku a do toho je to ještě takový jako rozplizlý to slovo. Že to fakt jako, fakt sedí k tomu názvu. No, za mě je to kalendář.
1: No, to je taky.
0: Víš, že tam máš to na konci, to je úplně. Je, no. No tak ne, takže žemlovka, kalendář, co to bude za vás? 724634634. Pojďte rád vědět, jaký český slovo je za vás úplně to nejhorší. Do té doby třeba Taylor Swift nebo Bella Kay. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
10: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
10: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
11: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
16: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
18: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Bella K, její I love it, I love it, I love it. 4 minuty před 8 hodinou a my řešíme, jaký český slovo je to úplně nejhorší. To slovo, který vám prostě nepohladí mandle. Pojďme se podívat na to, co píšete. Máme tady zprávu třeba od koho? Tady je zrovna anonym, ale nejhorší je prej jeřáb. Jeřáb, tam je to ř zase, to je prostě blbý. Potom tady máme třeba zprávu, jo, to je zase o žemlovce, ale ten...
1: Žemlovku, no, ale jako žemlovka je fakt otravný slovo.
0: Ale tady píše, posluchač, žemlovku miluji, ale nesnáším snad všechny zdrobněliny. To existuje nějaká zdrobnělina k žemlovce?
1: Tak žemlovka je vlastně jako zdrobnělina sama o sobě, ne?
0: Asi jo. Klára píše, krk. Krk. Mega divný slovo. Pak tady máme zprávu, práce. To mi nejde přes pisky. Komu jo?
1: Tomu rozumím, já. Úplně všichni.
0: Ahoj, mně přijde příšerný slovo blade. Buď jako významem, anebo jenom tím, jakože ho jako vyslovuješ.
1: Asi jako obojí je takový jako nepříjemný.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
9: Jsme online.
10: Online.
9: Jsme na DAB+.
10: Plus.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
11: V Česku se řeší, jestli by se minimální věk pro nákup kratonu neměl zvýšit z 18 na 21 let. Podle zase

chránit mladí lidi před rizikem závislosti. Kritici ale tvrdí, že jde spíš o populistický krok, který problém nevyřeší a může jen posílit nelegální prodej. Pepsi představí

0: Olivia Rodrigo otevřeně řekla, že nemá problém s jakoukoliv spoluprácí se Sabrinou Carpenter, i přes jejich minulost, kdy obě chodili se stejným partnerem.
1: Fine. No a pozor si dejte, v Karlových Varech v ulici Vítězná tady použil srážka osobáku s motorkou, na místo jedou záchranné složky. Pozor taky v Praze v ulici Kutnohorská u Europarku, tady se srazily dva osobáky, je tady silný provoz a můžete počítat s lehkým zdržením. A velký špatný taky v Olomouci v ulici Lipenská, tady se pro změnu srazil osobák s dodávkou, překáží na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Tolik k dopravě, teď už Morning Bush na Fajnu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: Krásné páteční ráno, Morning Bush pokračuje s 8 hodinou a další hodina nabitá jako nikdy. Protože nejen, že tady budou songy v našem playlistu, který všichni moc dobře známe, ale taky pro vás máme velký překvapení. Něco k tomu dodat, Wendy?
1: Já bych jenom dodala to, že rozhodně si na to počkejte, protože to bude nabumbený víc než kdy jindy.
0: Tak jo, jdeme na to. Tady je Felix Jen a Jay Hart. Morning Boost.
2: Vždycky hot, vždycky morning.

0: Tohle je Sombrero Home Wrecker na Fajnu 11 minut po 8 hodině. Krásné, dobré páteční ráno všem. Dámy a pánové, přejmenujme tenhle týden na týden návštěv, protože v pondělí tu byl Ben. A dneska někdo, u koho neznáme tvář, dokonce neznáme ani pravý jméno, dokonce ani věk. Víme jen to, že dělá mega dobrý songy, dneska vydal album a říká se Slavíček. Dámy a pánové, Slavíček ve studiu!
1: Zdar, zdravím všechny.
2: Hele, my víme, že ty jako teda nosíš mikinu, nosíš brýle a rozhodli jsme se proto, aby si v tom nebyl sám, že okay. To dneska potáhneme s tebou.
1: Ne.
0: Jo, počkej.
1: Ne, mě to vůbec nenapadlo.
2: Jo.
1: Pozor, a brýle.
0: I brýle, taky. Jsme připravení, jo.
1: Ale oni to doopravdy mají, to bude krásný.
0: Tak jo, teď jsme ready, můžeme jít na to.
2: Hele, ty jsi vydal album, jmenuje se Spokoje do boje.
1: Přesně tak, jo.
2: Pojď nám říct, kolik to má tracků a třeba pojď říct, který za tebe je úplně ten nejlepší.
1: Ale takže nejlepší jsou všechny. Ne, má to teda 13 tracků, s tím, že 4 už byly venku. A tyjo, já jako oblíben se těžko vybírat, dělali jsme to s klukama, je to srdcová záležitost, ale kdybych si měl fakt jeden vybrat, tak si myslím, že to je Ty seš perfektní a já odcházím.
2: Okay. A poprvé to teda údajně bylo i to, že si to nepsal celý sám, ale někdo ti v tom pomáhal.
1: Jo, přesně tak. Jakoby já jsem si napsal těch 10 písniček úplně sám, že jo? A já jsem si to vždycky psal sám, hrál jsem na kytaru sám, všechno, i jsem si to vlastně produkoval jako hodně dřív. No a teďka jsme se dali dokupy s Davidem Kendlerem a Reginaldem. No a tak nějak jsme prostě se na sebe tak jako navajbili, že jsme se řekli, že zkusíme něco napsat a vlastně to vyšlo a myslím si, že to jsou super songy, no, takže.
0: No tak jo, ale my tady máme přímo jako připravený teďkon jeden tvůj song, jmenuje se Telefon. Dokázal bys o něm ještě něco jako říct víc, jakože jak to třeba vzniklo?
1: Ale Telefon je právě jeden z těch tracků, který jsme psali s klukama.
0: Ok.
1: Takže okay. A byl to, myslím, úplně poslední jakoby track napsaný na tu desku. S tím, že když jsme ho napsali, jak jsme si říkali OK, a pak mi kluci poslali jako produkci a říkali jsme si yes, tak tohle je ten single, co jde s deskou, takže jako to byla paráda, no.
0: Tak jo, tak si ho pojďme asi rovnou pustit, není na co čekat. Vendy, chceš ještě něco dodat?
2: Jako chtěla jsem se ještě zeptat, proč teda zrovna název Spokoje do boje?
1: Tyjo, to je na další povídání, máme čas.
2: Vlastně kolik chceš?
1: Hele, takže...
0: takže potom.
1: Potom.
0: Tady je telefon. Morning Boost.
1: To bylo docela šílené.

0: Styles, jeho American Girls na Fajnu, 19 minut po 8 hodině. Dobré ráno všem, s náma ve studiu stále Slavíček, který dnes vydal debutové album Z pokoje do boje.
1: My tady pro tebe máme challenge. Tuhle okay. To si ještě v životě nedělal, budeš skládat song.
2: Budu skládat song, tak to už jsem dělal třeba dvakrát, ale dobrý.
1: Právě proto, ale normálně jsi mohl vybrat nebo vylosovat slova a byly to slova. Já tady mám pro tebe něco speciálnějšího.
2: Okay.
1: Sem tam je to slovo, sem tam je to souvětí. Já bych chtěla, abys to teďka přečet a jestli ti to třeba něco bude připomínat, tak dej vědět.
2: Tak dám vědět, ok. Takže, ok, no jasně, kytky, mňam, mňam, vděčná slečna, tyjo, to jsou náhody. Jestli existuje Bůh. Pět ráno, to je zajímavý, že to jsou zrovna názvy mých písniček, tyjo.
1: A z těchto těch názvů bychom chtěli, aby si udělal song.
2: Abych udělal song.
1: A máš na to 10 minut.
2: 10 minut, ok. Hudební nástroj už je na cestě teda. A, dobře, tak jo, tak já to zkusím se smolet nějak bez toho a pak ho jenom přidám.
0: Tak jo, Slavíček jde na to. Uvidíme, jak se s ním popere. Určitě vydržte, my jsme na to velice zvědaví. Do té doby, než tak stane, tak třeba Justin Bieber, Nicki Minaj nebo Another 54 Ultra jich Talk To You. Jdeme na to. Morning Boost.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Eva Max, Spotify na Fajnu, 8:30, aktuální čas. Dámy a pánové, s náma ve studiu stále Slavíček, interpret, který ho můžete znát moc dobře z našeho playlistu, ale taky třeba díky TikToku, který dobil díky nejednomu hitu.
1: Slavíček měl úkol za 10 minut složit písničku. Vtip je v tom, že to nebylo jenom pomocí nějakých jako obyčejných slov, ale bylo to pomocí názvu jeho songu, který má, pojďme si to říct, je to Vděčná slečna, Jestli existuje Bůh, Pět ráno, Kytky a Mňam mňam.
0: Tak co, seš připravený?
2: Hele, tak já jsem teda něco zkusil a uvidíme.
0: Tak jo, seš ready?
2: Já jsem ready, když vy se budete cítit, že byste se třeba mohli přidat, tak okay. Jsem ready, jo.
0: Ok, let's go. Tak lidi, pojďme na to.
2: Tak můžem.
0: 3, 2, 1.
2: Tak na to.

0: tak to je šílený. Jako... Musím říct, že za 10 minut jako něco takového složit, to není tak jednoduchý, jak si můžou jako lidi, kteří lidi myslet.
1: Já si myslím, že můžeš vydat momentálně deluxe album a tuhle písničku do toho rozhodně přidat.
2: Ale tohle, my už to normálně posíláme do studia, to už nahrávku a jedem bomby prostě.
0: Ještě potřebujeme vymyslet jenom název. Jak bys to mohl jmenovat?
1: Jak byste to pojmenoval?
2: Hele, já bych to pojmenoval třeba Je mi fajn, co vy na to?
0: Jo, jo.
1: Nice.
0: To je velmi originální.
1: To je hluboký.
0: Tak okay. Super. My pojďme dál na další songy. Před náma Viz DMC, Peace and Honey at the Party. A za malé okamžiky ještě pokecáme se Slavičkem. Nebojte, ničemu konec ještě do posutení.

0: Dneska se tady teda dějou věci. Lady Gaga v playlistu, její Alejandro. Před chvilkou nám Slavíček složil song jako přímo v éteru. A teď nezbývá nic jiného, než se tady na fajnu ve tři čtvrtě na devět něco o tom Slavíčkovi povědět.
1: Jsme tady tak nějak nakousli, že tvoje album se jmenuje Spokoje do boje. Zároveň si k tomu albíčku dával spoustu videí na svůj Instagram, spoustu reelsek, my všichni jsme to viděli, byl tam takový mini Slavíček.
2: Přesně tak, vidí.
1: Pojď nám, Slavíček, pojď nám říct něco, ať už třeba o tom, jak se točilo, nebo o tom, proč to album je vlastně Spokoje do boje.
2: Ok, hele, takže má to víc významů, ale okay. ten nejhlavnější je vlastně, abych to popsal těm, co třeba ještě nevědí, tak na coveru toho alba je právě Pidi Slavíček a koukáme na sebe skrze jakoby, já jsem ten větší mimochodem, skrze zrcadlo a je to takový zobrazení toho, že vlastně spokoje do boje. Já jsem si dřív všechny ty věci dělal sám v pokojíčku a tak dále, no a teďka už se z toho vlastně stala o něco větší věc. Okay. Je zatím jakoby agentura, prostě producenti a tak dále a jdem do toho, doufám, ve velkým. Takže to je jakoby to spokoje do boje, no. A jestli tady ještě teda můžu něco zmínit, tak moc děkuju Honzoj Pidislavíčkovi, který to celý odmakal a všech těch, nevím kolik videí, přes 10 určitě, odběhal, odtočil, i když jsem neměl čas, takže moc cením Honzo, díky moc, tímhle s tím bych ti chtěl takhle poděkovat.
0: A zaplatili jste mu?
2: Jdeme dál.
1: Ok, kde tě třeba ještě můžou lidi vidět?
2: Hele,
1: v následujících dnech nebo měsících?
2: Třeba dneska mě můžete vidět v Břeclavi na koncertu, okay. někde asi od 3 nebo 4 hodin, nejsem si úplně jistý, popravdě, musel bych si to najít.
0: To je dobrý.
2: Ale nějak takhle mezi těma hodinama tam budu, určitě mě to tam o mě někde zakopnete. No a jinak zítra Stráž pod Ralskem a další koncerty. Je jich spoustu, jakoby je jich opravdu spoustu, na léto myslím si, že do konce srpna mám nějakých 30 koncertů, takže příležitostí bude spoustu, no a jestli můžu něco zmínit, tak 21.10. bude největší příležitost Lucerna Music Bar.
0: Zatím můj
2: největší koncert v kariéře, budem s kapelou, což je taky výjimka u mě, takže budu moc rád, když přijdete, když si třeba poslechnete album Spokoje do boje a když se vám to bude líbit, tak tady se to bude křtít. Lucerna Music Bar 21.10.
0: No tak jo, my moc držíme palce, ať se daří, děkujeme, že jsi přišel a třeba se potkáme v té Lucerně.
2: Já moc děkuju vám, mějte se krásně a pozdravuju celý fine team a fine posluchače.
1: Díky moc, měj se krásně.
2: Čau.
0: Tohle jste byl Slavíček a my pojďme dál. Před náma v playlistu ikon třeba Leony, její Don't Worry. Hezký ráno. Morning Boost.
3: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Odplouvám kránu, na katamarán.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamarán.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Skonto nábytek.
15: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Skonto nábytek.
16: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
17: Instagram,
18: YouTube,
17: TikTok,
18: co je zrovna teď in
17: Fine Radio.
19: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
18: Jsme fajn?
17: Fajn.
20: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
24: Right, babe.
25: Fine.

0: Mage Laser, DJ Snake, jejich Lean On na fajnu, 5 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce. Dneska to tady bylo klasicky, klasicky nabitý, protože jsme si řekli, nejen, že se v zóna rodili štěňátka, psí, pejska, ušáčka, nebo jak se jmenujou. A taky tady byl Slavíček a dělal tady fakt velký věci. Složil nám song, řekl nám, že, nebo prostě řekl nám něco o tom novém albu, který vydal, Spokoje doboje. A taky, že chystá velký koncert v Lucerně.
1: V Lucerně, no my se na to budeme těšit. Díky moc, že se s náma byli, užijte si pátek, užijte si víkend a zase v pondělí. Čau.
0: Tyjo, to jsme to řekli na stejno, dobrý. Tak v pondělí, mějte se.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: La vita è troppo corta per mangiare male. Karlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: Jedna minuta po 9. hodině a nejdřív si dáme zprávy s Míšou a pak to tady společně nabombíme.
14: Dlouholetý spor kolem luxusní vily českého miliardáře ve Francii oficiálně skončil. Tamní nejvyšší soud definitivně potvrdil rozhodnutí o demolici stavby, která podle úřadů vznikla v rozporu s povolením a výrazně překročila schválený projekt. Na internetu se šíří příběh studenta, který se během školního testu pokusil získat odpověď od chatu GPT. Místo řešení ale dostal upozornění, že umělá inteligence s probíhajícími zkouškami nepomáhá a může nabídnout pouze obecné vysvětlení tématu. Známý český youtuber Lukefry se stal terčem hackerů, kteří převzali kontrolu nad jeho YouTube kanálem a využili ho k podvodnému vysílání. YouTube na situaci zareagoval odstraněním kanálu kvůli porušení pravidel.
15: Fajn. Pražský okruh 15. kilometr na trase Modletice Ruzině. Tady stojí poruchaný osobák, tak očekávejte zdržení. Zdržíte se taky v Třebíči, je vyhavarovaný vozidla, to v ulici Palackého, tak opatrně. No a hlášená nehoda je taky v Praze v ulici Liberecká, i tady se bohužel bouralo. Tak pomalu, opatrně a nikam nechvátejte.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Fajn. Music Boost.
18: Music Boost.
19: Music Boost.
20: Andrea Kautzka.
21: 5, 4, 3, 2, 1.
17: Fajn.
13: Já vím, venku nám prší docela nic moc, nálada by kvůli tomu mohla být třeba špatná, ale je pátek a to je dobrá kompenzace života, dámy a pánové, to znamená páteček je tady, taky startuje dnešní Music Boost, to jsou 4 společné hodinky toho nejlepšího playlistu a taky těch nejdivnějších informací.

věcí. Jo, tak jdeme na to. Startuje nám Gimme 5 5 songů na dnešní rozjezd. Music Boost. Gimme 5. Fine. A startuje nám ho Nathan do Ella Anderson, jejich 21 Reasons.

Dnešní páteční Music Bus uzavírá dnešní Gimme 5 s Benson Boonem. Já vám musím říct, že Benson Boone je jako moje fakt jako velký guilty pleasure. Je to prostě strašně hezký chlap, vypadá u toho hezky, jak zpívá. To znamená, tak jsme si to takhle hezky udělali při patku. Nádherný. A za chvilku pokračujeme s duetem mezi G-Sou a taky Zayne Malikem. Jde o takovou láskyplnou baladu o dvou lidech, kteří se milují i přesto, že se jim to napoprvé nepovedlo. Proto se to jmenuje Eyes Closed, zamilovat se se zavřenýma očima, neřešit minulost, předchozí chyby ani vztahy. Taky si dáme Vítej mezi náma, Stein 27 a Kellyn. Přiznám se, že pořád nechápu, naši otcové jsou důvod, proč sem vydělávat. Vždycky, když se to tam zpívá, tak já říkám, jak je to myšlený a pořád mi to vrtá hlavou. To jako chceme vydělávat víc peněz, protože nás tátové zklamali, anebo naopak, chceme vydělávat hodně peněz, protože naši tátovi je taky vydělávali. No, tak si to asi tu otázku položte sami a pojďme si to s nima zaspívat. Na fajnu. Are you ready for this?

0: This is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Skonto nabité.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Skonto nabité.
10: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Instagram,
18: YouTube,
3: TikTok,
18: co je zrovna teď
3: in
8: Fine Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme Fine

Lil Nas X. Při pátečním Music Boostu na Fajnu. Představte si, že byste měli na sobě nějaký kus oblečení, který se nikdy nemusí prát. Lidl ve Velké Británii představil něco, co bychom všichni potřebovali mít doma. Je to speciální fotbalový dres, který se jmenuje Beerproof. Je to odolný dres vůči úplně všemu, hlavně politím piva. Jo, obsahuje nějakou speciální kapsu, která je navržená tak, aby prostě pomohla zabránit vylití nápoje během toho, co třeba fandíte. A když se pivem polijete na ten dres, tak to prostě má nějaký jako speciální povrch, že to pivo jenom jako teče. Není to triko mokrý, není špinavý, není tam žádný flek. A já si říkám, sakra, dobře, tohle je fotbalový dres, ale co kdybych takhle začali navrhovat jako klasický oblečení? Co kdybychom prostě měli normální svůj outfit do práce z tohohle materiálu? Nikdy bychom se nepokecali, nikdy bychom se nemuseli bát, že se polujeme. Já nevím, jak to máte vy, já se ale přiznám, že já patřím do toho klubu lidí, kteří se prostě vždycky pokecají. Vždycky. Já musím furt prát. Tohle by mě zachránilo. To znamená, ano, Lidl, Velká Británie, já vám dávám zelenou a přeju si, aby tohle třeba udělal i náš Lidl. Hned bych to koupila.

0: Sony Midnight Sun. Dáváte si dnešní páteční Music Boost na fajnu. Nevím, jestli jste o tom dneska už slyšeli, ale jestli neřeknu vám to já. Slavíček vydává svoje debutový album, jmenuje se to Spokoje do boje. Ta deska je úplně nová a symbolizuje jeho cestu od skládání písniček právě v pokojičku k dnešní současnosti k profesionální hudební kariéře. Musím říct, že se na to mega, mega těším, až se to prostě pustím. Dneska jsme ho tady měli, teda takhle, moji kolegové ho tady přede mnou dneska měli ve studiu. Jestli jste to nestihli, ten rozhovor, tak určitě sledujte naše Sudsky Fajn Rádia, aby vám to neuniklo. Určitě už střihači střihají, už to tam dneska, zítra prostě bude, takže si to tam dejte, když tak na Sockách. No a my Slavíčkovi samozřejmě gratulujeme, no a těšíme se na ty písničky, až se hlavně tady bude za chvilku hrát. Za chvíli jinak Rudimental, taky Calvin Harris a další skvělý songy. Tak laďte fajn.
1: Máš to v sobě.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
16: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
17: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
18: Music. Fine.

0: Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
6: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn rádio.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Máme přesně 1:10, no a ve studiu Míša.
13: Válka v pásu Gazy nutí některé rodiny k zoufalým rozhodnutím. Kvůli chudobě, vysídlení a nejistotě stále častěji vdávají své dospívající dcery v naději, že jim zajistí větší bezpečí a lepší podmínky pro život. Jižní Korea zavádí na vytížených chodnících takzvané pomalé pruhy. Nový systém má zlepšit pohyb v místech s vysokou koncentrací lidí a oddělit ty, kteří spěchají, od chodců preferujících klidnější tempo. V Česku se průměrná mzda poprvé dostala nad hranici 50 000 korun měsíčně. Na papíře to vypadá jako výrazný posun dopředu, ale realita je malinko složitější a hodně se liší podle regionu a i profese.
12: Opatrně na Pražském okruhu 11 km trasa Modletice Ruzině, tady se bouralo, tak počítejte se zdržením, stejně jako v Třebíči, a to ulice Báfova. Dvě havarovná vozidla naštěstí bez zranění. A D2, 9. km trasa Brno Lanžhot, tak i tady se zdržíte, tady pro poruchu odstavený nákladák, tak pomalu, opatrně a bezpečně.
14: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
10: Music Boost. Music Boost.
11: Music Boost.
10: Andrea Kautzka.
12: 5, 4, 3, 2, 1. Jaká se myslíte, že je průměrná mzda v České republice? No, já to vím a řeknu vám to za chvilku. A taky vám řeknu za chvilku, jaká bude dnešní lubrika. Venku prší, tak by to mohlo být trošku vlhký, ne? A necháme si to na lubriku, nebudeme tady teď chlíplí, jo? A samozřejmě skvělý songy. Dominic Fike, Vitamin C, nebo právě teď Edison Ray.
10: Music Boost.

Dáváte si páteční Music Boost, páteční dopoledne, tohle byl Dominik Fajk. No a já jsem vám položila otázku, víte, jaká je průměrná mzda v České republice? Někdo mi napsal, že si myslí, že to 45 tisíc. Není, je to víc. Je to 50 tisíc korun, dámy a pánové. Statistikové mají radost, zaměstnanci mají hodně otázek. Ale to vůbec nevadí. 50 tisíc si myslím si, že fajn. Sice na dobu, kdy máslo stojí 115 korun, to docela teda velký špatný pořád. Ale buďme za to rádi, jo? Trošku se to zvedlo. Překročili jsme 50 tisíc korun. Ale víte, jak to je, jakože průměrná mzda. To průměrná, to slovo je dost důležitý. Je to jako, představte si, jako když má jeden člověk dvě večeře a druhej člověk žádnou, tak statisticky jsou oba dva po jedný. No, ale jeden z nich má furt hlad, že jo? No, takže by to chtělo ještě zlepšit. Ale pojďme si to nekazit, jo, tohle už je Bruno Mars. Pojďme na ty prachy nemyslet. I just mind. Hlavně, že se máme, že jo?

0: Lady Gaga i Bad Romance.
1: Roma, Roma, ma, Gaga, ulala, what you bad romance.
0: Hele, hele, už by to stačilo. Tak, už máme ticho. Dáváte si dnešní páteční Music Boost, dáváte si ho na fajnu. Já vím, venku prší docela vytrvale. Začíná mít menší podezření, že nahoře někdo zapnul vypnout kohoutek, ale my to dáme, lidi. Nebojte se, prší, prší, jen se leje. Dáme tam další songy. Tohle je Tate McRae, Just Keep Watching. A tohle se k tomu ještě taky hodí. James Hype, Sam Harper, jejich Waterfalls. A samozřejmě taky za chvilku Lubrika, tak se na ní, co? Počkejte.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
3: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes,
7: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awara šar!
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
10: CZ.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
19: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Dáváte si dnešní Music Boost 2 minutky. Co 2 minutky? Ano, 2 minutky po 10:30. No a v tenhle čas nás čeká jako vždycky co?
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Pojďme si říct, že sex se šéfem je něco jako služební auto. Zní to skvěle, dobrý nápad, dokud pak nezjistíš, kolik to stojí na daních.

0: Na Fajnu právě dospívala Sky Newman, úžasný hlas, a my jsme se ho dali hezky při pátku. No za chvilku samozřejmě budeme se songama pokračovat, ale než se tak stane, potřebuju jednu velkou odpověď od vás. Taylor Swift na sockách přiznala, že její velkou inspirací je hudební legenda Paul McCartney, bývalý člen Beatles. A mě to přivedlo k myšlence, když jsem to včera četla, toho, jestli i já mám nějakou jako inspiraci v nějaké jako osobnosti. A přišla jsem na to, že nemám. Že kdyby se mě jako někdy nějakým rozhovoru někdo zeptal, a kdo vás inspiruje, kdo je jako pro vás ten někdo, ke komu vzhlížíte, tak já nemůžu přijít pro Boha na žádný jméno. Ne, že bych někým opovrhovala, bože to vůbec, ale prostě mě nic nenapadá. A říkala jsem si, že vlastně spoustu lidí vždycky má někoho, aspoň oblíbený citát někoho významného, jo? Často lidi právě se jakoby obrací na to, na takový to, jo, moje inspirace je John Lennon, ten tehdy řekl tohle, tohle, a já se s tím slutočňuji a nechám si to vytetovat na hruď. A lidi prostě mají nějaký někoho, takovou modlu. Co si o tom myslíte? Koho máte vy? 724-634-634. Máte nějakou svoji inspiraci jako Taylor Swift? A je to třeba Taylor Swift zrovna? Dejte mi to vědět.
1: Víkend na Fajnu nekončí o půlnoci.
2: Naše klubová noc jede nově až do 4:00.
1: Každý pátek a sobotu ti pouštíme DJ sety světových hvězd.
2: Zatímco město ještě spí.
1: Takže až pojedeš domů z party,
2: řekni taxikáři jediné.
1: Dej tam Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot i po zavíračce.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
9: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
10: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Go, go, go, gorila!
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Here we go.

Rugale, Pretty on Paper, zrovna teď na fajnu páteční dopoledne. No a kdo je vaše inspirace? To byla takhle při pátku moje otázka na vás. Kdo vás inspiruje? Taylor Swift přiznala, že její velkou inspirací je Paul McCartney. Což jako nedivím se, jo. Bývalý člen Beatles, velká hudební osobnost, legenda, dalo by se říct, ne? Dalo by se říct, je to legenda. Tak jako jo, ale co je to pro vás? Luďa nám napsal, že inspiraci nemá a myslí si, že je to tak správný, že se mají lidi inspirovat sami. Takhle, je to taky názor, Luďo, inspiruj se asi sám, jestli ti to stačí. Tomáš má za inspiraci svého učitele z vejšky. Byl to údajně moudrý člověk. Takhle, já se přiznám, že když se jako zamyslím nad těma učitelema, tak se tam najde někdo, kdo mě nějakým způsobem pozitivně do toho života ovlivnil. Takže si myslím, že obecně jako učitelé, jo, to je dobrá inspirace. Moje paní učitelka na angličtinu třeba vždycky říkala, že když jsem řekla, že něco nejde, že to paní člověku to fakt nejde, tak mi vždycky říkala, Andreo, víš, co nejde? Spát na stropě, protože padá peřina. Jo, tak tohle třeba bylo moudrý. Přestat se v životě sakra pořád vymlouvat. Bárana napsala, že její inspirací je její maminka, což mi přišlo hodně hezký. Mít jako, to je hezký. Jestli vás inspiruje vaše máma, tak je to fakt hezký. Moje máma mě teda furt za něco sekýrovala, furt se mi co musela udělat. Odnes to prádlo, vyžehli to. Tak to mě úplně moc neinspirovalo, ale ano, miluji, je to moje maminka. Ale asi si budu tu inspiraci pořád asi muset někde najít, no. Zatím ji nemám, ale... Hele, jestli mě chcete něčím inspirovat, tak mi to klidně napište. 724634634 a můžete se nově stát mojí muzou. To jste vždycky chtěli mít, víte? Ve svým CVčku, no? No, tak mi to napište. Posloucháš Fajn.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Fajn. Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in.
7: Fajn Radio.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
11: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
14: V Česku se řeší, jestli by se minimální věk pro nákup kratonu neměl zvýšit z 18 na 21 let. Podle zastánců by to mohlo lépe chránit mladí lidi před rizikem závislosti. Kritici ale tvrdí, že jde spíš o populistický krok, který problém nevyřeší a může jen posílit nelegální prodej. Pepsi představila limitovanou edici Pepsi Night s o 30% vyšším obsahem kofeinu. Nápoj vznikl speciálně pro fanoušky, kteří budou během fotbalového mistrovství světa roku 2026 kvůli časovým posunům sledovat zápasy pozdě v noci. Olivia Rodrigo otevřeně řekla, že nemá problém s jakoukoliv spoluprácí se Sabrinou Carpenter i přes jejich minulost, kdy obě chodili se stejným partnerem.
15: Fajn. Opatrně na D4 33. kilometr trasa Praha Strakonice, tady pro poruchu odstavený náklaďák. Na dálnici Pražského okruhu opatrně je tady vozidlo v protisměru, nějaký blázen se asi blbě vyspal, tak prosím vás pozor. No a Brno hlásí nehodu dvou havarovaných vozidel, a to v ulici Jihlavská.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Fajn. Music Boost.

0: Fajn.
1: Jestli náhodou máte blbou náladu, já vám za chvilku řeknu, čím to je. Teda takhle, psychologové na to přišli a já vám to prostě sdělím, jo? Abyste tu náladu mohli mít co? Dobrou. Bude tohle třetí společná hodinka v Music Boostu na Fajnu. Andrea pořád za mikrofonem a vy pořád ladíte Fajn. Tak v tom pojďme pokračovat. Music Boost. Tohle je Teddy Swims, jeho Door. Neboli dveře. Rozumíme si, jo? No dobře, už si to říkám. Občas bych se fakt měla naučit nemluvit. Tak pojďme na to.

Páteční dopoledne na Fajnu dohrává Adéla. To je takovej song k pohybu, že jo? Takový jakoby třeba k běhání. Jo, podle mě je to takový song, jako, který si dáte do uší, když jdete běhat. No a chce se vám běhat? Jestli se vám chce totiž fakt hodně aktivně běhat, tak můžete zítra v Praze, v Pražský Stromovce, kde nás vlastně čeká další ročník legendárního běhu NN Prague Run. Vy se buď můžete registrovat sami za svoje peníze, anebo si to od nás můžete vyhrát. Ještě dneska to stíháte na našem Instagramu ve Fine Komunitě. Dneska budeme opět vybírat dva z vás, kteří dostanou dvě registrace zdarma. Tak jestli máte zájem, jestli nemáte na víkend ještě nějaký plány, tak tohle podle mě bude stát za to. Počasí bude hezky k tomu běhání přát, protože má být čerstvý vzduch, takže něco prostě dobrýho uběhnete. No a jak jinak strávit víkend, než takhle aktivně, dobře. Něco dělat ke svému zdraví, že jo? No, takže zítra Stromovka.

0: Damiano, dávajte ho Next Summer na fajnu. Při pátečním Music Boostu, ve kterém samozřejmě se songama pokračujeme. Za chvilku se přiznám, bude hrát jeden z mých úplně nejvíc nejlepších songů ever. Tohle je hudební trio Kloklok. Song se jmenuje Adorea. Je to o lásce, která je vlastně moc krásná, všichni moc jí známe, ale zároveň je to taky láska, která nás dokáže úplně rozkolísat, protože prostě na ní tak moc myslíme, až se stáváme závislými. Dalo by se vlastně říct, že je to song spíš o závislosti. Ať už je ta závislost vaše jakákoliv, jestli je to na člověku, nebo třeba jako moje na cukru. Vyberte si svoji závislost a pro tu si za chvilku budeme zpívat. A proč? Protože je pátek. A protože závislosti jsou prostě dobrý.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít s ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo.
7: ale nejdřív se stavíme včery.
9: A proč?
7: Mrknout se na auto.
9: A proč?
14: Protože v autosalonech Chery teď pořídíte rodinné SUV Chery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

show Coldplay na Fajnu. 5 minutek po půl 12. Zarazili jste se někdy vlastně nad tím, proč se jako Brňáci utahují z Pražáku a Pražáci zase z Brňáku? Jakoby zamyslel se někdy nad tím někdo, proč se to dělá? Já jsem si vždycky myslela, že je to nějaký taková ta rivalita v rámci nějaký jako legrace. A možná to pro někoho tak je, jako že si prostě neustále budeme takhle navzájem ze sebe dělat srandu. Ale na internetu jsem teď četla, že to někdo jako bere vážně, že ty jako spory mezi Brnem a Prahou jsou fakt jako velký. Jakože někdy se jako lidi v Brně snaží fakt jako obhájit, proč je to Brno jako by lepší než Praha. A já jako by nevím proč. Proč to jako vlastně, jako že je to vlastně podle mě nejdéle trvající spor v České republice, že nás to ještě jako by přestalo bavit a pořád to jede a pořád ty vtipy a jako proč to děláme? No, já si myslím, že jako odborníci prý tvrdí, že rivalita mezi Prahou a Brnem je jako nevinný soupeření, že nás to prostě jen tak jakoby baví. Pražáci si dělají legraci z Brna, Brňáci z Prahy a pak oba tábory jedou na dovolenou do Chorvatska a tam si podle mě vždycky uvědomíme, že jsme všichni vlastně ze stejného těsta. Vždycky skončíme v Chorvatsku s řízkem a s chlebem v kapse. Co si o tom myslíme? 724-634-634. Proč? Kdy už jako, já si myslím, že Brno už má, musí prostě jednou pochopit, že prostě, že nejsou tak dobrý jako Praha. To tak prostě je.

0: Sombrejho 12 na Fajnu. Minutku po 11:45. My tady společně řešíme tu velkou kauzu, jo? Spor mezi Prahou a Brnem. Já jsem tady sdělovala vám, že je to vlastně nejdelší spor v naší společnosti a že mu moc nerozumím, jo? Že nás to jako pořád baví se takhle navzájem pošťuchovat. Jako hele, ano, Brno nemá metro, ale zase se v tom metru nemůžou ztratit, což my Pražané se v tom metru občas ztratíme. V Brně se zase ztrácí lidi v životním stylu, ale to nevadí. Ale říkám si, proč bychom se navzájem měli pošťuchovat a vy na to máte jasný odpovědi. Dokonce přišel SMS-ka, prosím tě, co je to Brno? Zkoušel jsem si to říct i na zpátku, ale nic mi to nevypřipomíná. A to je přesně ono. My si nedáme říct, my pořád musíme něco jakoby pořád řešit. No. Hele, Brno má zase hezký náměstí, dokonce mají i svoji tramvaj, speciální party tramvaj. Prostě má to světýlka a lidi tam prostě jdou jako na pártošku, ono to s nima jezdí a blika. To my v Praze zase nemáme. Máme jenom obyčejný tramvaje, takže pojďme se my, Pražané, přestat jim smát a pojďme je naopak je jako podpořit a v té společnosti těm Brňákům dát najevo, že jsme si rovni. Prostě pojďme jim říct, nemáte metro, ale máte třeba, no, anebo taky, no, anebo třeba, no, asi to nechme být.
1: Máš to v sobě, tak

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
13: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
15: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.
2: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Jsme online. Online.
11: Jsme na DAB+. Plus.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
12: V Česku se řeší, jestli by se minimální věk pro nákup kratonu neměl zvýšit z 18 na 21 let. Podle zastánců by to mohlo lépe chránit mladí lidi.

0: před rizikem závislosti. Kritici ale tvrdí, že jde spíš o populistický krok, který problém nevyřeší a může jen posílit nelegální prodej. Pepsi představila limitovanou edici Pepsi Night s o 30% vyšším obsahem kofeinu. Nápoj vznikl speciálně pro fanoušky, kteří budou během fotbalového mistrovství světa roku 2026 kvůli časovým posunům sledovat zápasy pozdě v noci. Olivia Rodrigo otevřeně řekla, že nemá problém s jakoukoliv spoluprácí se Sabrinou Carpenter i přes jejich minulost, kdy obě chodili se stejným partnerem. Fine.
1: D2, 25. kilometr, trasa Lanžhot, Brno, hlásí, prosím vás, neprůjezdnou zpevněnou krajnici, tak opatrně, zdržíte se na silnici 38, Havlíčků v Brod, 3 havarovaný vozidla, naštěstí bez zranění, no a pozor taky v Praze, a to v ulici Teplická, i tady se zvýšenou opatrností, 2 osobáky v sobě, tak pomalu a bezpečně.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Booth.

představte, že jsme to zase zvládli. Celý dopoledne máme za sebou, to znamená, jsme tak blízko tomu víkendu. Tak blízko, lidi. Hele, dokupeme ještě poslední společnou hodinku a budeme tam ještě blíž. Což je logický. Asi jste nepotřebovali, abych vám to řekla. Ale něco jsem vám musela říct, tak jsem vám řekla třeba tohle, jo? Poslední hodinka Andra za mikrofonem, no a my skáčeme do toho playlistu Harry Styles, Lady Gaga, nebo právě teď Gigi Perez i její zamilovaný Sailor Song. Music Boost.

Harry Star s jeho American Girls, jedna z nejnovějších songů od něj, přesně ve 1:15 odpoledne. Tak jsem se dočetla. Dočetla jsem se, že seznamky zvyšují pocit osamělosti. Počkej, to nějak nedává smysl, nemělo by to být naopak. Stačí pár kliků, můžeš si vybrat úplně z tisíců lidí toho svého favorita. Jo, to známe. A přesto má spousta z nás pocit, že je to jakoby nějaký prázdnější než dřív. Možná je problém v tom, že když máš nekonečný výběr, tak začneš mít dojem, že vždycky existuje někdo lepší. A já se pod tohle podepisuji. Já si myslím, že prostě všechny seznamovací platformy, Tinder a podobně, jsou tak trošku ve většině případů spíše proti nám, než aby nám jakoby toho favorita našli. Jo? Pozor na to. Protože prostě sociální sítě a podobně, tak jsem i četla, že ten mozek má fakt jako tendenci nám říct, zkus ještě jinýho, třeba je lepší. No jenže třeba taky ne, jo. Někdy je jakoby dobrý si vybrat a pak pracovat na tom vybraným, jo. Ale prostě dnešní možnosti a vy jenom swipujete, jenom máte pocit, že ten výběr je nekonečný. Ale prostě na každém je něco špatného, to si pamatujte. Takže jestli se cítíte osamělí a jste single, tak je to právě tou seznamkou. Nebo tohle aspoň tady píšou psychologové, jo? Taky to může být třeba blbým kolegou v práci, nebo tím, že jste si zapomněli, jako já dneska neudělat třeba svačinu. Může to být úplně čímkoliv. Ale jestli je to tou seznamkou, tak se nad tím pojďme zamyslet, jo? Nebo máte jinou zkušenost? 724 634 634.

0: tě.
1: Tohle je song, jmenuje se Strangers a zpívá ho slečna, jmenuje se Kenya Grace. A tohle se jmenuje Fine Radio, já jsem Andrea a my pokračujeme v Music Boostu. Já jsem to před chvilkou zhaněla tak trošku ty seznamky, jo, vy jste mi zase dali, protože těma vašima příběhama mi samozřejmě jdete jakoby proti těm názorem. Já jsem na to zvykla, nebojte se, ale o to tady jakoby jde, proto jsem vás vyzvala, jo. Máme tady třeba zprávu, manžela jsem seznámila se s ním na seznamce před 5 lety a jsem spolu spokojení, takže já seznamky podporu. Takhle, proč ne? Já nechci, abyste přestali používat seznamky, jenom si říkám, pojďme k tomu jinak přistupovat, buďme třeba méně vybíraví. A tak zase jako takhle, člověk musí být vybíravý, jo, zase odsaď podsaď. Ale myslím tím, jako, že když už najdete někoho, kdo se vám líbí, dobře se chová a jako splňuje ty vaše nějaký hodnoty a požadavky, tak prostě nemít v té hlavě takový to, no a nebylo by to někde jako hezčí. Bylo, nebylo, je to jedno, prostě jo, pojďme to zkoušet ještě jinak. A hlavně jsem taky četla, já vždycky něco přečtu, jo. Taky musím něco přečíst, než vám to řeknu, že my prostě ztrácíme tu potřebu seznamovat se s někým jako face to face. Ale to je na tom to nejlepší. Potkat někoho jen tak, na akci, seznámit se, hodit slovíčko, vyměnit si telefonní číslo. Jo, a je to takový přirozenější a takhle, hned za začátku víte, jestli je to blbec. Jo? Je to prostě bezpečnější varianta seznamování. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, is a Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
20: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
21: Fajn Radio. Prostě hity.

0: Beautiful People, tohle je Beautiful Song, ten hlas to je Sia a ten mix to je David Guetta a vy si dáváte Music Plus na Fajnu. No a jestli jste se ještě neregistrovali, tak šup.
1: Jedno rozhodnutí může změnit život. Máš to v sobě.
0: Máš to sobě je kampaň na podporu registru dárců kostní dřeně. My vás vyzýváme k tomu, abyste se nebáli registrovat se. Co můžete získat? Můžete někomu zachránit život, jo, to je to úplně number one, což se vyplatí. Taky můžete strávit s náma s moderátorama jeden den v práci. Můžete mi koukat pod ruce, můžete tady se mnou sedět, pít kafe a prostě koukat, jak takový moderování funguje. Můžete s náma pokecat a navíc můžete od Allegre firmy zážitku dostat ještě nějaký super třeba adrenalinovaný zážitek. Tohle všechno vás čeká, když se registrujete a dáte nám nějaké potvrzení toho, že jste tam opravdu byli. Registrace prosím vás vůbec nebolí. Dnešní medicína je tak vyspělá, že to udělají tak, že to prostě nebolí. Vezmou vám kapku krve a pak jenom prostě čekáte. Na internetu je to na webu ta registrace ultra rychlá, takže nestratíte prosím vás více jak 2 minuty svýho času. No a prostě opět opakuju, zachráníte někomu život. Tak, šup, máš to v sobě?
1: Máš to v sobě, doslova.
2: Fajn. Music Boost.
1: Music Boost.
2: Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: This is Bruno Mars.
15: I'm Lily Pete.
16: It's Sabrina Carpenter.
17: Music.
2: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte.

0: pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Dvě minutky po jedný odpoledne, čas na to se něco dozvědět s Hankou.
9: Válka v pásmu Gazy nutí některé rodiny k zoufalým rozhodnutím. Kvůli chudobě, vysídlení a nejistotě stále častěji vdávají své dospívající dcery v naději, že jim zajistí větší bezpečí a lepší podmínky pro život. Jižní Korea zavádí na vytížených chodnících takzvané pomalé pruhy. Nový systém má zlepšit pohyb v místech s vysokou koncentrací lidí a oddělit ty, kteří spěchají, od chodců preferujících klidnější tempo. Opatření má snížit stres, omezit zdržování a zpříjemnit pohyb seniorům, rodinám s dětmi i turistům. V Česku se průměrná mzda poprvé dostala nad hranici 50 tisíc korun měsíčně. Na papíře to vypadá jako výrazný posun vpřed, ale realita je složitější a hodně se liší podle regionu i profese.
8: Fajn. Rychlej dopravní update, kde to vypadá blbě, silnice 603 u Jesenice, tam je nehoda autobusu, nákladňáku a osobáku. Už tam jedou policajti, ale vy až tam pojedete, tak opatrně, ideálně se tomu úplně vyhněte. Komplikace pak hlásí dálnice D3 a D8, v obou případech jsou tam porouchaný auta po cestě, tak jenom bacha, až budete projíždět okolo. No a dálnice D6, 16. kilometr směr Karlovy Vary, tam na silnici leží železná tyč. Nemám ponětí, co tam kdo s ní dělal, ale jenom bacha, mohlo by vám to asi něco udělat s autem. Prostě jezděte opatrně, koukejte na cestu a žádný spěch, je pátek, pohoda.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
8: Welcome to the stage. Krásný páteční odpoledne. Jaká je to radost moc konečně říct, že je to pátek, že jo? Celý týden jsme zvládli, ještě pár hodin před náma, ale společně to zvládneme. Společně si dáme 4 hodiny nabitýho playlistu, nabitý energie a odstartujeme to hned, nebudeme na nic čekat. Kelin, Praha, Vídeň, to je podle mě ideální song na blížící se víkend. Tak pojďme na to, právě teď na Fajnu.

Swift a absolutní romantiárna, tenhle song The Fate of Ophelia, 13.13, magický čas, něco si přejte. Dámy, pokud si přejete lásku, tak teď poslouchejte, protože mám místo, kde ji najdete. Dobře, dobře, to jsem trošku přehnala, nemůžu vám slibovat lásku, ale minimálně dobrou, pěknou zábavu, protože vyšel žebříček nejhezčích chlapů na světě, respektive kde ty nejhezčí chlapy jsou. My už jsme tady společně řešili, v jakých zemích najdete ty nejhezčí ženský, ale pojďme to obrátit, pojďme převrátit karty a podívat se na to, kde najdem nejhezčí chlapy. A já vám tím vlastně ušetřím hodiny swipeování, nemusíte si na Tinderu hledat tady v Česku, můžete hledat v zahraničí. Absolutní jedničkou a nejvíc smash národem, to znamená jako nejvíc sexy, hot, atraktivním národem, roku 2026 je prej Španělsko. Chápeme, vibe, tmavý oči, taková ta tmavá energie, to je pro mnoho ženských instantní slabost. Na druhém místě je ale pravej opak, Švédsko. Blondiáci, modrovoký, to taky dává smysl. No a bronz bere Itálie. Takže v Evropě to vypadá dobře, Španělsko, Švédsko, Itálie. No ale jak jsou na tom Češi? V první dvacítce nejsme, chybíme tam, tak já nevím, kdo to dělal, jestli se špatně podíval, nebo jestli to je pravda, ale mě zajímá, jak to vidíte vy, protože váš názor na to, kde najdem nejhezčí holky, už jsme probírali, ale kde najdem podle vás ty nejhezčí chlapy? Jaká země má nejhezčí kluky? Napište na 724634634 a na cestě je další song, Danny Hudson, On My Way. Tohle si užijete. Tak pojďme na to.

0: Jestli něco Dua Lipa umí, tak jsou to relatable tracky. Tenhle song These Walls o vztahu, který už trošku začíná být toxický a vlastně všechno vám naznačuje, že byste se měli rozejít. To jsme si dali takhle hezky při pátečním odpoledni a společně probíráme, v jakých zemích, když se náhodou rozejdete, tak kde najdete ty nejhezčí chlapy. Protože podle studií to je Španělsko, ale jak to vidíte vy? Přišla jedna nepodepsaná zpráva, že prej Korea. Tak tady má někdo jasný tip, to bude určitě faninka K-popu. A pak přišla ještě zpráva od Kláry, která píše, že za ní to je Česko. Že se jí v Česku líbí, prej se stačí podívat do ulic, v pátek večer někam zajít. Tak dneska ideální, že jo, páteček, vyraste někam do města a můžeme si podat schválně v pondělí hlášení, jestli jste někoho ulovili, jestli to odpovídalo. Já děkuju za zprávy, za chvilku posílám další songy. Čeká nás třeba Nico Santos Home Part 2. Tak zůstaňte na fajnu, užívejte pátek.
1: Víkend na fajnu nekončí o půlnoci.
2: Naše klubová noc jede nově až do
1: 4:00. Každý pátek a sobotu ti pouštíme DJ sety světových hvězd.
2: Zatímco město ještě spí.
1: Takže až pojedeš domů z party,
2: řekni taxikáři jediné.
1: Dej tam fajn. Fajn.
2: Vždycky hot i po zavíračce.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

Alexa, Faithless, New Religion. Už jsme se trošku naladili do toho pátečního party modu, tak já doufám, že jste si zatancovali. No a pokud se chystáte vyrazit i večer někam do města, hlavně pánové, tak teď poslouchejte. Zapomeňte na drahý parfémy, zapomeňte na kupování drinků. To, co prej rozhoduje, je vaše pravý koleno. Říkáte si, co? Ale ano, je to tak. Podle vědců a nový studie totiž nejvíc přitahuje ženy, když muži umí tančit a přitom zapojovat rozmanitý pohyby trupu, krku a hlavně, a to je to nejdůležitější, rytmicky kmitat pravým kolenem. Nevím, jak to teda vystudovali, ta představa za mě zní teda hrozně, ale prej to tak je, takže si zapamatujte hejbat pravým kolenem a možná na to někoho zvalíte, možná vás taky vyvedou, že vypadáte jak blázník, kdo ví, ale prej právě nejméně funguje naopak, když jenom stojíte nehnutě, tancujete s drinkem a spíš tak jako netancujete, než tancujete. Ale mě to tak přivedlo k té myšlence, jestli to je vlastně důležitý. Myslíte si, že je důležitý, aby vaše polovička uměla tancovat? Nebo koukáte na to, když se seznamujete? Protože ono nenadarmo se říká, že jak to někomu jde na parketu, tak to pak půjde i... No víte, horizontální tanec je taky tanec. Tak mi napište, jestli koukáte u vašich potenciálních partnerů u druhého pohlaví nebo jakýho pohlaví chcete, jestli koukáte na taneční moves, na pohyby. 724634634, pojďte mi to zazdílet. Jestli máte nějaký pohyb, který vám vyloženě vadí, u kterého si řeknete, no tak to je hrozný. Napište a my si teď otestujeme schopnost ploužáku. Jak umíte ploužáky, protože nás čeká Dominic Fike, White Keys a to je taková romantiárna. Tak jdem na to.

0: Co, už jste zadechaný, jak trénujete taneční mus dneska večer do klubu? James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, taneční peska Waterfalls. Já doufám, že jste si to užili. A my společně probíráme, jestli je pro vás důležitý, aby partner uměl dobře tancovat. Protože jsem zmínila, že občas to může, podle takových řečí, co se povídá, odpovídat i tomu, jaký je ten partner v posteli. Ale vy píšete, že to prej neodpovídá. Minimálně tady přišla zpráva od Lenky, která píše, že s tímhle tvrzením rozhodně nesouhlasí. Že to, jak to jde chlapovi na parketu, nepředpovídá, jak mu to půjde v posteli, protože prý partnera viděla tančit nedávno, po 5letém vztahu, a tedy tomu se ani nedalo říkat tanec. Lenka píše, že sex jde partnerovi podstatně lépe, když už k němu dojde, tak to je dobře, že to je lepší než tanec. Pak tady je další zpráva, ahoj, jasně je sexy, když se chlap umí pohybovat, pak už to nepotřebuje žádnou předehru. Tak když umí tančit jako Magic Mike, tak to je jasný, ale to neumí každý. No a Michal píše, že nevěří, že tanec předpovídá vztah. Kdyby ano, tak nejlepší partneři jsou opilí strejdové na svatbách. A to nechcem. Já vám děkuju za zprávy. Za chvilku další song, trošku to sklidníme, jo? Já vím, že teď konce vás donutila se vytancovat, tak si dáme větší klídeček. Juice WRLD, Lucid Dreams, už za chvilku tady na Fajnu.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Nekupujte
11: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

Já doufám, že vaše páteční odpoledne znělo přesně, nebo zní přesně jako tenhle song Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Vrátili jsme se zpátky do minulosti, ale tenhle track nikdy neomrzí. No a dneska mám pro vás varování, spěte s otevřenou pusou, ať vám tam nevlezou pavouci. Já jsem narazila na článek, který debatuje o tom, jestli je pravda nebo mýtus to, že za rok sníme v průměru třeba 8 pavouků. A já bych hrozně ráda uklidnila všechny fellow arachnofobiky, lidi, co mají taky strach z pavouků jako já, protože vědci jako tvrdějí, že to je mýtus, že pavouci mají prej strach z našich vibrací a z teplýho dechu, že by nám rozhodně, ale určitě do pusy nevlezli. Ale upřímně, já si myslím, že to je kampaň. Že ten článek psal ten pavouk, co mi zrovna bydlí v rohu nad postelí, protože se bojí, že ho dneska večer vyluxuju. Je to jako hezká PR kampaň, solidní pokus o gaslighting, ale mě neopijete rohlíkem. Prej je nezajímáme, to určitě. Jasný pokus utlumit naši bdělost, abychom v klidu usnuli, klidně s otevřenou pusou, a pak nám tam vlezou se schovat. Takže dneska opatrně, spěte se zavřenou pusou, dávejte pozor na pavouky a nevěřte těmhle lžím. Za chvilku další song, Chemical Brothers Go, něco pro všechny, co mají rádi elektronickou hudbu, trošku víc. Tak jdem na to, teď na fajnu.

pokračujeme v dodávce energie do vašich uší. Tohle byly Chemical Brothers a jejich Go. Páteční odpoledne, my se blížíme do další hodiny, ale vy nikam neodcházejte, protože nás čekají zprávy, doprava a pak další songy. Jenom vás varuju, připravte se, čeká nás taková emoční nálož, ale užijete si to. Dobrý playlist, už za chvilku, tady na Fajnu. Turn up hit music. Fajn. Máš to v sobě?

0: Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vždycky hot. Vždycky fresh.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Jsme online. Online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
9: Na hodinách 3 minuty po 2. odpoledne. Čas se něco dozvědět s Hankou.
10: V Česku se řeší, jestli by se minimální věk pro nákup kratomu neměl zvýšit.

0: obsahem kofeinu. Nápoj vznikl speciálně pro fanoušky, kteří budou během fotbalového mistrovství světa 2026 kvůli časovým posunům sledovat zápasy pozdě v noci. Novinku doprovází slogan Každý zápas se zaslouží extra hype. Olivia Rodrigo otevřeně řekla, že nemá problém spolupracovat se Sabrinou Carpenter i přes jejich minulost, kdy obě chodili se stejným partnerem. Fine.
1: Pátek odpoledne, všichni už se vidíme někde doma, někde na chalupě, ale pojďme se podívat nejdřív, jak to vypadá na silnicích, protože to nám může ty cesty trošku zkomplikovat. Sesuv půdy na Semilsku v obci Háje nad jezerou Bacha, tam je nebezpečná překážka. Sesunula se půda přímo na vozovku, takže projíždějte s maximální opatrností. Pak máme tady v Praze v ulici 5. května srážku dvou aut s nákladňákem, takže směrem z centra počítejte, že se to bude solidně sekat takhle při pátku odpoledne. Pak v Modlanech na Teplicku se taky srazil osobák s nákladňákem a provoz tam běží kyvadlově jen jedním pruhem, to znamená další zásek. No a velký pozor v Třinci, v ulici Tyršova, tam bohužel střet auta s cyklistou, aktuálně tam probíhají záchranné práce, tak se tomu vyhněte nebo projížděte hodně opatrně.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Krásný páteční odpoledne, pokračujeme v našem fajn warm-upu se mnou s Kristý. Čeká nás další společná hoďka. No a tahle hodina bude zase nabitá top songama a bude to mít všechno. Emoce, party. A začneme těma emocema. Pro všechny, co mají třeba trošku zlomený srdíčka, Tate McRae a její You Broke Me First. Tak si to užijte, vyspívejte všechny emoce, které dneska potřebujete a jdeme na to.

Lucy a Bruno Mars. A pate, další songu, kterýho jste si mohli takhle při pátku zatancovat. No já se ptám, kolikrát denně na vás na sociálních sítích vyskočí nějaký dokonalý obličej, bez jediný vrásky, absolutně napumpovaný rty a vy si jenom říkáte, je tohle ještě vůbec realita? Podle nejnovějších studií totiž mega roste zájem o plastický a estetický zákroky na celém světě. Je to dneska v podstatě už taková spotřební záležitost, jakmile lidem odbije 18, absolutním králem všech věkových kategorií se stává botulotoxin. Ten si prejdávají lidi úplně nejvíc. U 11letých do 17 let zase vede plastika nosu. Když se podíváme celkově na chirurgické zákroky, úplně nejpopulárnější je pak operace víček. A teď se podržte, liposukce. Mě by ale hrozně zajímalo, co nás k tomu všechny vede. Je to to, že jsme prostě obklopený sociálníma sítěma, dokonalý vzory, filtry, který nám denně servírují ty absolutně nereální standardy krásy? Nebo je to fakt ta vnitřní nespokojenost? Byli bychom sami se sebou nespokojení, kdyby jsme neviděli ty dokonalý lidi na sockách? Pojďme tohle probrat. Zajímá mě, jestli máte vy nějaký estetický úpravy a co vás k tomu vedlo. Ať už je to kyselina hyaluronová, vertech nebo někde jinde, jestli máte udělaný prsa, nos, cokoliv. Napište mi na 724634634 a rovnou k tomu připište ten důvod, proč jste si to nechali udělat. To je zásadní, bez toho to nejde. Takže napište 724634634 a nás čeká další song. Rue Gale, Pretty on Paper. Právě teď.

0: dneska večer na party potkáte vaši spřízněnou duši, tak tohle byl přesně song o tom. Role model Sally When the Wine Runs Out. Doufám, že jste si zaspívali, trošku se vyčilovali takhle při pátečním odpoledni. Společně řešíme, jestli máte nějaký plastický nebo estetický zákroky a co vás k tomu vedlo. To je zásadní. Přišla zpráva od Vickyho. Vicky píše: Ahoj, mám udělaný víčka. No a proč? Páč jsem měl jedno oko jak Bernardín. Ale manželka říká, že jsem trochu narcis a tak protože již 50 padla, tak je to tam. Má trošičku pravdu. Tak je zase potřeba se o sebe starat. Já si myslím, že je důležitý, aby se o sebe všichni starali, ať jste chlap, ženská, je to jedno. Děkuju za zprávy, estetické operace můžou být fajn, jenom je potřeba to s nima nepřehánět, to je zásadní. My si za chvilku dáme další songy, čeká nás třeba Olivia Dean, Nice to Each Other, nebo taky DJ O, End of Beginning. Něco pro všechny, emoce, všechno je tady, užijte si to za chvilku na Fajnu.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodu Rush pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes, sir.
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Go, go, go, gorila!
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
12: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
14: Fajn.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
14: Fine.

DJO End of Beginning, to je solidní dávka nostalgie. Ať už jste vzpomínali na cokoliv, tak doufám, že to bylo hezký, že jste si to užili. Pátek odpoledne, červen, to je podle mě čas, abychom vybrali novej song na léto. Zara Larsson a její Lush Life, tenhle song letos slaví už 11 let od svýho vydání. Crazy, co? A přitom pořád je tak skvělý a pořád si ho všichni užíváme a tomu létu prostě patří. Ale já si tak jako myslím, že je potřeba už vybrat něco novýho, protože venku to bude pálit, bude hezky a my potřebujeme novej song, protože rok 2015 je prostě pryč, tak potřebujeme vědět, na čem budeme ujíždět tohle léto. A já jsem tak jako přemýšlela a přijde mi, že to ještě není vůbec rozhodnutý, co bude ten song letošního léta. Někdy už v červnu víme, letos zatím ne. Tak co bude ten letní song za vás? Zamyslete se a napište mi to. 724-634-634, to je to číslo. Sestavíme si spolu takový ultimátní letní playlist na tenhle rok. Co vám letos v létě rozhodně bude hrát v uších, co nesmí chybět v playlistu, ať už to budou noční projížďky, pikniky, opalovačky, co bude letos v létě ten song. Napište, mezi tím vám pošlu Milese Smitha, Nilea Horana, Drive Safe, i to se totiž podle mě docela hodí do letního playlistu.

0: Nejnovější single od Evy Farny s názvem Big Mac. To je podle mě banger, ze kterého by klidně mohl být song tohodle léta. A to je právě to, co spolu probíráme. Co by to podle vás mohlo být? A musím říct, mě pobavil Michal, který totiž napsal, že za něj je každý rok jasnou znělkou léta soundtrack seriálu Hospoda. Určitě to slyšíte. Hospoda, to je prostě nezapomenutelný soundtrack. Určitě to budou léto zase dávat v televizi. Tak já si myslím ale, že my si můžeme dát něco lepšího, co vy na to. Teddy Swims, Mr. Know It All, tenhle nezapomenutelný song, který sice ještě není tak zapsaný ve vašich hlavách, ale potom, co si ho dneska pustíme, bude. Za chviličku, Teddy Swims, Mr. Know It All, tady na Fajnu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Fajn Radio. Prostě

Páteční odpoledne, 14.51 na hodinách a tohle byl Teddy Swims a jeho výborný, ale výborný song Mr. Know It All. Já ho fakt mám mega ráda, tak doufám, že vy taky. No a ptám se, taky vás přivádí k naprostému šílenství, když chcete třeba ukázat rodičům nějaký video a oni vám hned vytrhnou ten telefon z ruky. Apple teď možná přišel s řešením, anebo taky s něčím, co tenhle problém naopak ještě prohloubí. Protože začali prej pracovat na nějaký nový bezpečnostní funkci, díky který iPhone okamžitě pozná, když vám ho někdo prudce a nečekaně vyškubne z dlaně. Jako logicky to má být primárně ochrana před zlodějema. Ale tohle přesně dělají ty mamky a taťkové, když chtějí vytáhnout ten telefon, chtějí se na něco podívat. Takže se bojím trošku, že to bude nebezpečný. Já vidím tu situaci. Vy chcete ukázat nějaký roztomilý video, kočičky nebo bůh ví co, a rodiče místo toho, aby se jenom podívali, tak vám vytrhnou, suverénně vyškubnou ten telefon, přilepějí si ho takhle 2 cm před oči, aby na to vůbec viděli, protože většinou mají brejle. No a v tu ránu iPhone zahlásí prostě červený kód, poplach, zablokuje se a ta mamka vám podá ten telefon s tím zčernalým displejem a ještě vám vynadá, že vám to zase nefunguje, že s těma telefonama neumíte a že to furt blbne. Pouliční kriminalita možná sice klesne na nulu, ale teda problémy doma to akorát prohloubí. Takže děkujeme za nějaký další technologický pokrok. Bude se to hodit určitě. Mezitím radši další song, to nás nesklame. Poetika, blízko, užijte si to.

Pokud už na hodinkách odpočítáváte každou minutu, než konečně budete moct vypadnout z kanclu, ze školy nebo prostě domů, ať už jste zrovna kdekoliv, tak tohle byl song pro vás, se kterým věřím, že to uteklo. Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. My se blížíme ke třetí hodině, vidíte, jak rychle to utíká a utíkat ještě bude. Takže tady se mnou zůstaňte, čekají na nás další top songy, kterými si zlepšíme to odpoledne. Připravíme se na večer, máte se na co těšit. Takže za chvilku zase tady. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Jsme online.
20: Online.
21: Jsme na DAB+.
22: Plus.
23: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
24: Na hodinkách minutka po třetí odpoledne, pojďme si dát zase nějaký updatey s Hankou.
25: Dlouholetý spor kolem luxusní vily českého miliardáře Radovana Vítka ve Francii skončil. Tamní nejvyšší soud definitivně potvrdil rozhodnutí o demolici stavby, která podle úřadu vznikla v rozporu s povolením a výrazně překročila schválený projekt. Vila na jihu Francie tak

0: kontrolu nad jeho kanálem a využili ho k podvodným vysíláním. YouTube na situaci zareagoval odstraněním kanálu kvůli porušení pravidel. Teď probíhá snaha o jeho obnovení a fanoušci čekají, jestli se youtuberovi podaří svůj dlouho budovaný projekt získat zpátky. Fine.
1: Páteční odpoledne se láme do 3 hodiny a na silnicích začíná jít docela do tuhýho. Pokud vyrážíte někam na víkend, nahoďte maximální pozornost a dávejte bacha. Uzavřená silnice a požár u Vyškova. U Vyškova se stala vážná nehoda 2 osobáků, jedno z těch aut dokonce začalo hořet. Cesta je úplně uzavřená a na místě zasahují záchranné složky, probíhají vyprošťovací práce, takže tomuhle úseku se úplně vyhněte. Pak máme nějaký bordel na dálnicích, tam se někdo prostě rozhodl si z toho udělat skládku. Pokud jedete po D11 směr Praha, kolem 14. kilometru leží na vozovce nádrž na vodu, nevím, zase si to nedokážu vysvětlit, jenom prostě opatrně. No a na D1 pak se na 302. kilometru směr Polsko zase seká kvůli porouchanému autu. A pak ještě ku Kroměříži taky na D1 nám leží upadlej blatník z nákladňáku. Prostě bacha, ať na něco nenajedete, koukejte se kolem sebe, pátek, znáte to.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
1: Páteční odpoledne, začínáme další část našeho společného warm-upu. Já jsem vám chtěla popřát, že se to začíná projasňovat, že se nám podařilo ten warm-up převést i do počasí, ale pak jsem se podívala druhým oknem a tady spíš jdou nějaký pořádný mraky. Nevadí, zaženeme chmury, zaženeme mraky, protože pátek má být hezký a k tomu nám pomůže dobrý playlist. Pojďme na to hned teď. Shawn Mendes, Why. To je trošku více emotivní, ale to vůbec nevadí. Krásný song, pojďme na něj právě teď.

jeho American Girls nám právě dohráli na fajnu páteček odpoledne, to je ale krása, co? Kolik z vás si o sobě myslí, až dneska půjdete někam ven, tak kolik z vás si o sobě myslí, že umíte fakt dobře líbat? Vědci vydali právě seznam, klasika, máme to rádi, nechápu, kam na to chodí, nechápu, jak to udělali, ale vydali seznam měsíců narození, ve kterých se prý rodí lidi, který umí nejlíp líbat. Já se vsadím, že půlka z vás tam není, ne, ale pokud si to chcete zkontrolovat, jo, tak prej největší dar na líbání mají lidi, kteří se narodili v lednu, březnu, květnu, červnu, jo, takže tenhle měsíc, kdo máte narosky, říjen a listopad. Právě tyhle lidi jsou prej nejvíc sebevědomí, co se týče líbání. Mě by ale zajímalo, jestli jako je líbání nějaký vrozený skill, se kterým se prostě musíte narodit, máte to v DNA, že to budete umět, nebo se to dá vytrénovat. Jestli je potřeba talent nebo i trénink, kdo ví, ale pokud jde o ten trénink, tak mě tak jako napadlo, pojďte s pravdou ven. Trénovali jste někdy líbání na nečisto? A na čem jste to proboha, když tak dělali? Jestli to bylo na vlastní ruce, jestli jste to zkoušeli se zrcadlem, nebo jste třeba měli nějakou loajální kamarádku, která svolila, nebo kamaráda? Napište mi, jestli jste někdy trénovali líbání na 724634634. Nebojte se, to je to takový friendly přiznání, to se za to nemusíte stydět. Je to v pohodě, za mě aspoň člověk má snahu. Hlavně mi to napište a já vám pošlu za odměnu další song. Ray Dalton, Blood Running, právě teď na fajnu. Lilia.

0: song, který vám měl instantně dodat sebevědomí, pokud už se připravujete, že někam vyrazíte večer, ať už to bude do města, do kina, na rande. Sima, Bohyně, to byl song, který jsme si právě dali, 15.23, a my společně probíráme, jestli jste někdy trénovali líbání. Jája píše, klasika, na škole v přírodě ve 12 letech jsme s holkama na pokoji trénovali. To bylo takový to první a potom sama sobě na ruce. Já jsem to říkala, že se určitě najde někdo, kdo trénoval sám sobě na ruce. Jája píše, že si myslí, že to tak ale měla většina. Tak to nevím, já jsem to na ruce netrénovala. Kája píše, jednou jsem se zkoušela líbat s pomerančem. No tak prosím vás, to možná neskoušejte, i když proč ne, jenom ho předtím opláchněte. A Petr píše, já nikdy netrénoval, mně to šlo vždycky velmi dobře. A pak tady máme ještě zprávu od Elišky, která píše, že se nabídl kamarád, když si mu postěžovala, že se neumí líbat a už se chtěla líbat se svým klukem. Bylo jí 13. No tak, jak se říká, kamarád taky rád. Kdo by v takové situaci nenabídl pomocnou ruku, nebo spíš pusu, že jo? Já vám moc děkuju za odpovědi, za chvilku další songy, třeba Homewrecker od Sombra. Máte se na co těšit a děkuju.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín
10: Ninja Park!
9: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
9: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
10: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
14: Instagram,
13: YouTube,
14: TikTok,
13: co je zrovna teď in.
14: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
13: Jsme fajn. Fajn Radio.
15: Are you ready?
16: This is Bruno Mars.
17: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
18: Music. Fine.

Já vím, všichni jsme po tom náročném pracovním týdnu unavený, ale jestli potřebujete něco, co vám dodá trošku euforie, tak tohle bylo ono. Coldplay, A Sky Full of Stars, krásný song, páteční odpoledne a promiň, já teď prostě ještě nejsem ready na vztah. Tahle legendární věta, kterou jsme určitě někdy všichni slyšeli nebo vyřkli, znáte to, zná to každý z nás, jenže ta pravda je trošku krutější, než si chceme přiznat, že jo? Protože, jak se ukazuje, většina lidí, co tuhle větu vypustí z pusy, na vztah ve skutečnosti připravená je. Jenom ho nechtějí s váma. Já se omlouvám, asi jsem vám měla podržet ruku, než jsem vám tohle řekla. Protože prej to tak opravdu je a zabolelo to i mě. Ta message prostě nezní, nejsem ready na vztah všeobecně, ale nejsem ready na vztah s tebou. Minimálně tohle se říká na internetu. Jenže já si myslím, že věci prostě nejsou tak černobílý, jak se někdy na internetu píše. A chci věřit, že to může být i jinak. Takže pojďme to zase společně prověřit. Je tahle drsná teorie z internetu pravdivá, nebo ne? Pojďme to vyvrátit, už zahrajeme si na takový vyvraceče mýtu. Schválně, je tady mezi váma někdo, kdo větu nejsem ready na vztah druhýmu reálně řekl a opravdu to tak myslel, že to nebyla jenom výmluva, jak někoho slušně odmítnout, ale pravda? Co se ve vašem životě dělo, že vás to donutilo říct větu, nejsem připravený na vztah? I pokud to teda pravda byla, tak prostě mi napište, proč jste tuhle větu řekli, jestli jste někdy řekli. Potřebuju to vědět, jo? Tam se pro kamarádku. Číslo 724634634. Dobře znáte, víte kam psát, takže pište. Já si na to počkám a mezi tím vám tam střihnu Tamiho Impalu, Genie a jejich Drákulu. Tak pojďme na to, příprava na večer v plném

Díky tomuhle songu jsme teď všichni myšlenkama někde na party. To byl Al Farben, From Disco to Disco. 15.41, to se hodí, blížíme se k pátečnímu večeru, jsme mu blíž než kdy dřív, jupí. A společně probíráme, snažíme se bořit mýty o tom, když někdo řekne větu, nejsem ready na vztah, myslí to upřímně nebo ne. No a vypadá to, že to je fakt jenom výmluva. Michal píše, že mu to jedna dívka před lety řekla. Řekla mu, sorry, jsem čerstvě po rozchodu, potřebuju čas. A hádejte co, no za týden jí potkal s jiným týpkem v závěsu. Tak přesně tak to bývá, jak dodává Michal. Zřejmě ta slečna regenerovala rychleji než olej ve fast foodu. I to se může stát. Pak tady máme zprávu. Honza píše, že to v životě neslyšel, že už mu holky spíš často říkali, že budou radši kamarádi jenom, než aby se vymlouvali na to, že nejsou ready na vztah. No a pak tady ještě přišla zpráva od Aničky, která píše, že sice to nikdo neřekl jí, ale její kamarádce to jeden kluk řek a ona ho pak slyšela vyprávět o tom, že miluje jinou holku. No tak to vidíte. Takže když vám někdo řekne, nejsem ready na vztah, pravděpodobně jenom není ready na vztah s váma. Smutná zpráva, nerada to říkám, ale je to tak. Nebo aspoň podle našich průzkumů. Může to být jinak, uvidíme, kdo ví. Za chvilku si dáme každopádně další songy, protože co pomáhá na zlomený srdce a vztahový problémy, je jasně party. Takže Viz DMC, Bees, Honey a jejich song At The Party. Za chvilku tady na Fajnu. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn. Máš to v sobě?

0: sem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazážitky.cz.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Instagram,
15: YouTube,
14: TikTok.
15: Co je zrovna teď in
16: Fajn Radio.
14: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
15: Smith Line.

Páteční odpoledne 15.51, tohle byl Sony Forera a Crystal, jejich My Loving Party Song, zároveň o lásce. Pánové, já vám ale teď musím zlomit srdce. Ta nejhezčí Češka je totiž oficiálně off the market. Justýna Zedníková, pokud víte, kdo to je, víte, jak je nádherná, se zasnoubila. Já z toho mám docela crash out, jejím vyvoleným není žádný hollywoodský herec, žádná, jo, vlastně je to star, ment. Pokud si pamatuje menta, hráče, streamera, influencera, tak se právě zasnoubil tenhle pár. No a ment mě teda extrémně pobavil svým komentářem u fotky z té luxusní dovolený, na který se zasnoubili, protože k tomu napsal: svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč. To se říká, ale on tam dodal hráč Minecraftu. Protože on jako hráč Minecraftu dokázal ulovit fakt jako jednu z nejkrásnějších Češek, jakou jsem kdy viděla. Koho by to napadlo, že kluk, co se proslavil sbíráním kostiček v Minecraftu, zbalí a požádá o ruku jednu z nejkrásnějších holek v republice. No tak všem gamerům, kdo z vás teď hrajete zrovna u počítače, grandíte, tak vám svitla naděje. My samozřejmě páru gratulujeme a pokud chcete vidět, jak ta žádost o ruku vypadala, mě to mimochodem včera málem rozbrečelo, jo, můžete se mrknout na náš Instagram, tam to najdete, najdete tam videjko, tak na to mrkněte. A nás čeká další song, který je taky tak trošku o lásce, i když možná víc toxický. The Weeknd, Can't Feel My Face. Jdem na to.

0: Loy a její Red Eyes. Jsme právě dohráli 15.59, blížíme se ke čtvrtý hodině a vy si možná říkáte, to je konec. Ale ne, není, my pokračujeme dál v našem topovém playlistu a dál i se mnou s mým warm-upem, takže za chviličku zase tady na značkách dáme si zprávy, dopravu a pak jedem další songy. Tak se na to připravte, chci vás vidět zpívat, tančit, prostě užívat pátek. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: All the hits.

0: jistotě stále častěji vdávají své dospívající dcery v naději, že jim zajistí větší bezpečí a lepší podmínky pro život. Jižní Korea zavádí na vytížených chodnících takzvané pomalé pruhy. Nový systém má zlepšit pohyb v místech s vysokou koncentrací lidí a oddělit ty, kteří spěchají, od chodců preferujících klidnější tempo. Opatření má snížit stres, omezit zdržování a zpříjemnit pohyb seniorům, rodinám s dětmi i turistům. Česko se průměrná mzda poprvé dostala nad hranici 50 tisíc korun měsíčně. Na papíře to vypadá jako výrazný posun vpřed, ale realita je složitější a hodně se liší podle regionu i profese.
1: Fajn. 4 hodiny odpoledne pryč, víkendový únik z měst vrcholí, no a na silnicích to podle toho i trošku vypadá docela apokalypsa. Pojďme se na to podívat. Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku hoří hala. Řekli byste si, co to znamená pro dopravu? No v ulici Masarykova dopravu řídí policie a tvoří se tam obrovský kolony, takže bacha. Pak nám kompletně uzavřená ulice v Brandýse nad Labem, na Sádkách, v jednom domu tam totiž uniká plyn a na místě zasahují všechny složky záchranného systému. No a klasicky zasekaná D1, kdo by to v pátek odpoledne čekal. Pokud jedete kolem Brna směrem na Prahu, tak tam jsou porouchaný auta, opatrně, no prostě koukejte celou cestu přes sebe možná taky a dávejte bacha.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Krásný odpoledne, páteček, pohodička a náš fajn warm-up se mnou pokračuje. Čeká nás poslední společná hoďka. Já vím, já vás vůbec nenechám vydechnout. Pořád vám říkám, tancujte, zpívejte, ale dáme to. Ještě hoďku, jo? Teď nás čeká trošku emoce, Alex Warren, Eternity. Tak to pojďme vyspívat. Všechno, co vás tenhle týden štvalo, otravovalo, zaspíváme si. Alex Warren právě teď.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

U tohohle songu se nedá netancovat. Tate McRae, Just Keep Watching. 16:10. Hlavně nerozsvěcejte to světlo v autě, nebo vás zatknou policajti.

White Keys, tenhle krásný chillovej song od Dominika Fajkeho. Potom, co jsem vás asi trošku vystresovala, já vám tady vyhrožuju tím, že nemáte rozsvěcet světla v autě, jinak vás zatknou policajti a pak vám tam hodím písničku. To jsem, co? Tak si to pojďme vysvětlit. Tohle je totiž věta, kterou jsme tady se v rádiu s kolegama shodli, že ji tak jako často jsme slýchávali v dětství. Když jsme někam jeli, tak nám rodiče vyhrožovali, že rozhodně nesmíme zapínat za jízdy světlo na stropě. My jsme pak seděli úplně v nervech, jestli jsme něco nepokazili, ale tohle je taková ta absurdní lež, kterou vám rodiče říkali, nebo nedávalo to vlastně moc smysl. A my jsme pak měli pocit, že tady ten vypínač na stropě v autě funguje jak odpalovací knoflík na granát. Přitom spousta takových věcí, které nám rodiče říkali, vlastně úplně pravdivá není. Jako třeba, že po mrkvi se vám zachrání zrak. Ne. To stejné sezení blízko útelky. Neoslepnete, nebojte se. A když spolknete žvejkačku, nebudete jí mít v sobě 7 let. Ale rodiče asi měli nějaký důvod, proč to říkali. Prostě nechtěli třeba, aby jsme jim za jízdy dělali z auta diskotéku, co já vím. Pojďme se ale v tom trošku zabrouzat do toho společně. Jaký lži říkali rodiče vám? Čemu jste věřili? Jestli jste věřili tomu, že ze spolknutých pecek z melounu vám vyrostou v břiše nový melouny? Nebo vám hrozili, že se nemáte ksichtit, aby vám to nezůstalo? Napište, v čem vám takhle rodiče něco tvrdili a vy jste později zjistili, že to nebyla pravda. 724-634-634 a mezi tím další song, abyste se nestresovali. Leony, Don't Worry, pojďme na to.

0: něco brát.
1: Já doufám, že vy při pátečním odpoledni rozhodně vyčerpaný dopamin nemáte. A jestli jo, tak jsme ho vám teď dodali, poslali společně s Viktorem Šínem, jeho songem Dopamin. No a společně probíráme lži, který vám kdy namluvili rodiče, protože vás chtěli od něčeho třeba odradit, vystrašit. Dáša píše, mně mamka říkala, že pokud si budu kousat nechty, tak se mi v břiše udělá chuchvalec, který mi pak budou muset vyoperovat. To zní nechutně. Mě by zajímalo, jestli to zabralo, jestli to byla účinná prevence proti kousání nechtu, protože na mě by to fungovalo. Za mě to zní fakt strašně, fujky. Pak tady máme další zprávu. Moje máma mi říkala, že když si cucnu alkoholu, tak se mi zastaví srdce. To je docela odvážná prevence, ale věřím, že to taky mohlo fungovat. To si zapamatujte, možná jednou se vám to bude hodit, až budete mít děti a budete potřebovat odstrašit od alkoholu. Pak tady máme Míšu. Míša píše, když jsme jako malé děti zlobili, tak nám mamka říkala, že si pro nás přijde čerstvý vzduch. A pak jednou otevřela dveře a říká, musím vyvětrat, ať je tady čerstvý vzduch. Ale zrovna by na mě asi nezabralo. Čerstvý vzduch by mě nevyděsil, ale taky zajímavá strategie. No a pak ještě Michal píše, že jako dítě mu extrémně rodiče vynadali, když rozlil v restauraci karafu s olivovým olejem. A že se pak dozvěděl, že v Itálii to totiž berou jako špatný znamení, protože olej pro ně je cenný. Takže no jo, všechno něco je pravda, něco není. Každopádně moc děkuju za zprávy, za sdílení. Něco si z toho vemte, něco možná nepoužívejte. My si za chvilku dáme další song. Jimin, Hu, máme se na co těšit. Pokračujeme tady na Fajnu.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamarán.
17: www.prageboats.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

Další nakažlivá věc, Unitus, Dennis Lloyd, Diamonds a jejich melodie, kterou rozhodně už dneska zase nedostanete z hlavy. Půl pátý a představte si, že se zítra probudíte, sáhnete po telefonu a zjistíte, že neexistuje internet. Žádný TikTok, žádný Instagram, žádný mapy, prostě totální digitální pravěk. Tohle se pravděpodobně nestane, díky bohu, ale představte si, že jo, protože podle nějakého nového britského průzkumu by až polovina mladých lidí vlastně chtěla, aby internet nebyl. Chtěli by žít ve světě bez internetu a dokonce by podle nich bylo ideální, kdyby byl ten internet zrušený třeba aspoň na večer. To by byla ta ideální varianta. Jasně, zní to jako krásná myšlenka, ale pojďme k sobě být upřímní. Kdo z nás by to dneska ještě zvládnul? Ze dne na den přijít u úplně všechno spojení. Jasně, všichni sníme o digitálním detoxu, klidu, ale vsadím se, že po třetím dnu vypnutého internetu bychom se choulili někde v koutě a brečeli, že nevíme, co máme dělat, že nevíme, jak se dostat na nějaký místo, jak se skontaktovat s lidma, na který už třeba častokrát ani nemáme telefonní čísla. Pojďme si teda tu představit. Představme si, že bychom se fakt zítra probudili bez internetu. Co by vám chybělo nejvíc? Máte vůbec telefonní čísla na všechny lidi, se kterými byste si chtěli napsat? Zvládli byste den bez chatu GPT? Bez map? Bez objednávání, no schválně. Napište mi, co by vám nejvíc chybělo, kdybychom neměli internet. 724634634, pošlete mi to SMS-kama, anebo přes internet na WhatsApp, to naštěstí můžem, ale napište mi, co by vám nejvíc chybělo. A mezi tím si dáme song, protože to by chybělo mně, pustit si, co chci. Naštěstí, my si pouštíme dobrý songy i tady. Zara Larsson, Midnight Sun, jdem na to.

0: Nádherná romantika, Jizu, Zayn, jejich duet Eyes Closed. Pro hezčí páteční odpoledne tady na Fajnu 16.44. A my jsme společně probírali, co by se dělo, kdyby jsme ze dne na den přišli o internet. Co by vám nejvíc chybělo? Přišla zpráva od Honzy, Honza píše, budu upřímnej. Mně by asi nejvíc chyběly stránky pro dospělé. Mně to vůbec nenapadlo, nevím proč tohle mě vůbec nenapadlo, ale věřím, že Honza Zloun určitě není jediný, komu by tohle chybělo, takže děkuju za zprávu. Michal píše, že by mu nejvíc chyběly streamovací služby, hlavně seriály, filmy, ale zas by měl víc času číst. No jo, pojďme si říct, kdyby nebyl internet, tak bychom toho času asi měli víc, protože bychom otrávili jinak, ale zároveň by nás spousta věcí zdržovalo, protože přesně jak píše Míra, za něj by určitě nejvíc chyběly informace, protože si toho strašně moc googlí a kdyby to musel hledat najednou zase všechno po staru, to by zabralo hrozně moc času a bylo by to otravný. S tím se ztotožňuju, souhlasím, díky moc za zprávy, vlastně všechno bylo relatable, takže pojďme si říct, ten internet se nám hodí a chceme ho ještě v životě mít, jenom je dobrý umět ho i omezit. Za chvilku si dáme další song, u toho můžete vypnout hlavu, vypnout internet, co chcete. Gracie Abrams, Dead So True, nebo taky Rue Gale a jejich Pretty on Paper. Máte se na co těšit, tak tady na Fajnu za chvilku.
1: Víkend na Fajnu nekončí o půlnoci.
2: Naše klubová noc jede nově až do
1: 4:00. Každý pátek a sobotu ti pouštíme DJ sety světových hvězd.
2: Zatímco město ještě spí.
1: Takže až pojedeš domů z party,
2: řekni taxikáři jediné.
1: Dej tam Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot i po zavíračce.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Skonto nabité.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto nabité.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Víš, kolik teď ve Smarty už

0: Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

Krásný song na to, abych se s váma rozloučila. Jo, je 16.56, to znamená, blížíme se k 5. hodině a to znamená, já mám padla. Doufám, že vy taky už padla máte, protože je pátek, víkend před náma, tak si musíte trošku odpočinout. No a já vám doporučuji, ať se dneska večer někam vydáte, do ulic nebo do kina, prostě si užijte ten volný čas. No a taky přišel Žampik, ten už se na vás těší, takže si to tady s ním můžete hezky užít. A pak můžete vyrazit někam do města, protože vás na to určitě předpřipraví nějakýma dobrýma songama. Já vám za mě posílám poslední song Lana Del Rey, Summertime Sadness, ale nebojte, nebudeme smutnit, je to remix, takže si u toho můžete pořád zatancovat, jenom do toho pustit nějaký emoce. Tak si to moc užijte, krásný zbytek dne.

0: Euro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, is on Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů

0: postará Hanička.
1: V Česku se řeší, jestli by se minimální věk pro nákup kratomu neměl zvýšit z 18 na 21 let. Podle zastánců by to mohlo lépe chránit mladé lidi před rizikem závislosti. Kritici ale tvrdí, že jde spíš o populistický krok, který problém nevyřeší a může jen posílit nelegální prodej. Debata tak pokračuje mezi ochranou zdraví a osobní svobodou. Pepsi představila limitku Pepsi Night s o 30% vyšším obsahem kofeinu. Nápoj vznikl speciálně pro fanoušky, kteří budou během fotbalového mistrovství světa 2026 kvůli časovým posunům sledovat zápasy pozdě v noci. Novinku doprovází slogan Každý zápas se zaslouží extra hype. Olivia Rodrigo otevřeně řekla, že nemá problém spolupracovat se Sabrinou Carpenter i přes jejich minulost, kdy obě chodili se stejným partnerem.
0: Fajn. Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Praze, v ulici Vídeňská, dva osobáky v sobě. Nehoda taky v Přerově, v ulici Generála Štefánika. I tam to do sebe dva osobáky napálili, tak projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla

Fine Drive. Fine Drive. Indra Jampa. Indra Jampa. Krásný páteček, startuje Fine Drive za Mikem a Indra. Věřím, že i dneska to bude nabitý, před náma je víkend, pojďme to rozjet do plných. Odstartujeme to nabitým playlistem Hearts a Purple Disco Machine Wonderful Life právě teď na Fineu.

0: Subfocus Elevate, track, který nám dohrává v 17 hodin, 11 minut na Fajnu. A lidi, dejte si pozor na tohle. Pokud máte psa a pravidelně ho objímáte, možná z toho nemá úplně takovou radost, jak si myslíte. Podle některých odborníků totiž většina psů obětí úplně nemusí. Ne proto, že by vás neměli rádi, ale protože v jejich světě může pevný objmutí působit spíš jako omezení nebo pocit, že nemůžou utíct. Jinými slovy, zatímco my říkáme, no počím ty můj mazlíčku, pes si možná říká, co děláš ty magore. Experti tvrdí, že psi si náklonost mnohem víc spojují s hlazením, společnou hrou, procházkou anebo pamlskem. Takže láska tam je, jiný každý druh vyjadřuje trochu jinak, tak to je tak jako podobný jako u nás lidí, že jo. No a lidi, mě by zajímalo, jak reaguje váš pes, když ho obejmete. Jestli se mazlí zpátky, anebo se tváří, že právě prožívá to ty nejhorší chvíle svýho života. Napište mi, jak to máte se svým čtyřnohým mazlíčkem na 724 634 634.
1: Fine night.

0: Pohodový páteční odpoledne na Fajnu, 17 hodin, 20 minut, to je aktuální čas. Pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o tom, že psi ve většině případech úplně nemají rádi objímání tak, jak si myslíme, že ho mají rádi. Ptal jsem se na to, jak reaguje váš pes, když ho objímáte. Barča napsala, někdy se chce objímat a někdy ne. S pozdravem, Barča. OK. Pes od dědy Vlčák, s kterým se objímám, vrtí ocasem a vypadá šťastný, ale podle mě má víc rád drbání, hlavně na břichu. No, tak to asi každý pes. A do třetice Terka napsala, můj pes vydrží obětí asi 3 vteřiny, pak se na mě podívá stylem, už jsme hotoví. No, je to stejný jako ženský. Fine drive.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
1: Awara šar!
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: My name is Summer.
12: What up, it's Kehlani. Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Fine. Baby, I love it.
15: I am Billie Kay.
16: Check out my song, I love it, I love it, I love it.
17: Vždycky
18: hot.
17: Vždycky
18: fresh.
17: Fine. I've been used. That means I have a purpose.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší

0: OK, dáváte si fajn, v 17 hodin 30 minut, tohle to byl David Guetta, taky Teddy Swims a Tones and I a skvělý track Gone, Gone, Gone. A lidi, před náma jsou neskuteční borci, Kellyn a Stein 27, dva kluci, kteří ještě před pár lety nahrávali tracky spíš pro svoje okolí a internet a dneska patří k nejposlouchanějším jménům české scény. Kellyn začínal vydávat muziku prakticky spokoje a dlouho jel bez nějakých velkých labelů nebo podpory rádií. Stein 27, tak ten zase sbíral fanoušky hlavně přes sociální sítě a streamovací platformy, no a možná právě proto si je tolik lidí oblíbilo. Nepřišli z žádný talentový soutěže, ani nějak z televize, vyrostli přímo z generace Spotify, TikToku a playlistů. Pojďme si dát jejich skvělý track Vítej mezi náma, no a aby to nebylo jen tak obyčejný, tak v remixu od Nobody All Listen, právě teď na fajnu.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: naprosto boží song Lady Gaga, The Dead Dance. Skvělý track, který nám dohrál v 17 hodin 41 minut na Fajnu. A lidi, schválně, mě by hrozně zajímalo, kolik pavouků si myslíte, že jste za život snědli ve spánku? Jestli to bylo třeba 8, 10, 50, údajně ani jednoho. Ukazuje se, že slavná historka o tom, že člověk během spánku spoliká několik pavouků ročně, je nejspíš jen internetový mýtus. Odborníci říkají, že pavouci se lidem naopak spíš vyhýbají. Vadí jim náš dech, vibrace i pohyb, takže poslední místo, kam by dobrovolně lezli, jsou naše otevřený ústa. Takže pokud jste si celý život mysleli, že jste nevědomky pojídali pavouky, tak můžete být úplně v klídku. Mnohem větší šance je, že jste ve 3 ráno snědli půlku vaší ledničky a ráno si to nepamatujete. No, internet nám roky tvrdil, že ve spánku jíme pavouky, přitom ve skutečnosti se nás pavouci bojí možná víc než my jich. Fajn drive.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie.

0: děláme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.

čokoládu domů. Kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Dneska to bylo extrémně rychlý, ale děkuju, že jste u toho byli se mnou. Přeju vám, ať si užijete víkend naplno. Já už tady za Majkem se nechám vystřídat za Soňu, která vám představí New Music Show. Dneska to bude extrémně nabitý. Slavíček vydává nový album a je to spousta novýho, skvělýho bangerošů, co dneska vyšly. Bylo to dneska rychlý, ale v pondělí to zase bude dlouhý. Takže se slyšíme od 17 do 20 v pondělí a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now. Turn it up.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Fajn. Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
8: Fajn.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
8: Fajn.
12: Čau lidi, konečně je tu pátek večer a to znamená jediné. New Music Show so Soňou právě startuje. My se budeme počuť každý pátek od 18. do 20. hodiny. Já se na to fakt moc těším, protože si představíme úplně čerstvé novinky, které ráno dropnu na Spotify a my jich rovno nasadíme, protože nie je na čo čakať.

Toto je New Music Show na Fajnu so Soňou. No a ak ste takí hudobní špecialisti, že sa naozaj zaujímate, tak vám rozhodne nemohlo uniknúť, že Slaviček vydal nový album Z pokoje do boje. No a ak vám to náhodou uniklo, tak od toho je tu New Music Show, pretože my si dneska tento album pustíme, čaká nás viacero trackov z neho a začneme songom Až po uši. Poďme na to. New Music Show.

0: Music Show. Fajn.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Fajn. Vždycky hot.

0: Music Show. Fajn.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 3+KK v Sokolově za 2 miliony 940 tisíc. Byt 3+1 v Orlíku nad Vltavou za 4 miliony 250 tisíc. Rodinný dům v Kozojedech Plzeň Sever za 3 miliony 600 tisíc. Chata ve Vendrini Frýdek Místek za 2 miliony 750 tisíc. A chalupa v Šubířově na Prostějovsku za 1 610 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: firmanazážitky.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
11: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Pondělí o půlnoci.
1: Naše klubová noc jede nově až do
0: 4:00. Každý pátek a sobotu ti pouštíme DJ sety světových hvězd.
1: Zatímco město ještě spí.
0: Takže až pojedeš domů z party,
1: řekni taxikáři jediné.
0: Dej tam fajn.
1: Vždycky hot i po zavíračce.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Next Generation.
10: Show od mladých pro mladé.
9: Pondělí až čtvrtek.
11: Od 8 večer.
12: Fajn.
9: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
3: Back to the hits.

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Vždycky hot.

0: Skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Instagram,
3: YouTube,
5: TikTok,
3: co je zrovna teď in Fine Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme Fine?

0: Tiësto and you're listening to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, já jsem Viktor Telagio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture. Pro tuhle epizodu mám připravený bangry od men jako Ketama, John Summit, Prospa a spousty dalších.

Tohle je House Culture, já jsem Viktor Telágio a právě jsem pro vás hrál Frank Ocean Pyramids v Luke Alexander remixu. Tenhle remix hrál Dom Dolana na veškerých svých shows a myslím si, že Luke Alexander se postaral o

Track Focus. A teď vám chci zahrát něco trochu exkluzivního, jedná se o můj vlastní track, tohle je Victor Calagio Goddess. Track mě vychází v červenci na americkém labelu Trace Amounts, který vlastní West End. A říkal jsem si, že by dneska byla super chvíle se o ten track podělit s váma, tady exkluzivně poprvé.

Tak tohle je můj pořad House Culture, já jsem Viktor Telágio, moc vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Těším se na vás příští týden ve stejný čas na stejném místě. A kdo by chtěl slyšet nějaký z tracků, který jsem hrál, tak určitě mrkněte na můj Spotify Viktor Telágio nebo na Instagramu Viktor Telágio. Průběžně tam šeruju novou hudbu, tak si to nenechte ujít. Slyšíme se příští týden. Čau.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.